Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

mi promiň, děvče, však to napravím. Vojte smutku, já si dám tu práci. Vyklopím je všechny,

ty slova, jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu, šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Buď ty smutku,

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat.
1: Žili dva muže, Lapa a mě, zvonilo poledne.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat. Aplikujte si Radio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
1: Aplikace Radio Beat je v Apple Store i Google Play.
2: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
0: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
3: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz
4: Orel volá hnízdo. Orel volá hnízdo.
5: Hnízdo slyší. Jaký je stav?
4: Mám je v hledáčku.
5: Tak to zmáčkni.
4: A mám je.
5: Orle, co tam sakra?
0: To je ptáček, co? Mouše on by neublížil. Ale jeho hledáčku nikdo neunikne. To si buďte jistí. Tentokrát si do svého hnízda pozval Máru Rock Demona, zpěváka, kytaristu a skladatele kapel Regent, Manuál a Doktor Viktor. Hledáček Jirky Rogla v úterý od 19 hodin na Rádio Beat.
6: Víkendový guláš Rádia Beat.
7: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. V Perninku na Karlovarsku staví retenční nádrž u lyžařského areálu nádraží. V létě bude sloužit jako koupaliště, v zimě zajistí vodu pro zasněžování sjezdovky. Stavba za víc než 20 milionů má být hotová na podzim. Zájem o Prahu mezi turisty roste.
8: Za letošní první čtvrtletí přicestovalo 1,66 milionů jak domácích, tak zahraničních turistů. Z dat Českého statistického úřadu plyne, že ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná o nárůst o zhruba 5%. Zajímavostí je, že počet turistů roste i přes komplikace v letecké dopravě. Ty způsobuje konflikt na Blízkém východě. Honza Navrátil, Praha.
7: Aplikace Portál občana nově upozorní cestovatele na nebezpečí v zahraničí. Díky propojení se systémem Drost může stát posílat varování při katastrofách, nepokojích nebo krizích přímo do telefonu. Před cestou se zaregistrujte a vyplňte základní údaje o pobytu. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
3: Sportovní fanoušci, máme svůj festival. 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník festivalu pro všechny sportovní fanoušky off-season. Přijďte se podívat na Formuli 1 nebo na oblíbené podcasty naživo jako Kudy běží zajíc nebo Puk pak pivo. Užijte si desítky sportovních zón, potkejte se s českými sportovci a rozlučte se s kariérou Martiny Sáblíkové. 13. června, výstaviště Praha, festival off-season. Veškeré informace na www.offseason.cz.
4: Prosím vás, vy jste cukrárna?
5: Ne, autoservis.
4: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
5: Povídám, že jsme...
4: Indiánka, rychle.
5: No, jak chceš. 20 korun.
4: Cože?
6: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. A neb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
4: Větrník.
6: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
4: Větrník. A je čerstvý?
6: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.
7: Víkendový guláš Rádia Beat.
8: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Národní muzeum v přírodě otevírá Mikuláštíkovo fojtství v Jasené na Zlínsku. Národní kulturní památka z roku 1748 je po dvouleté vědecké rekonstrukci. Postavili fojt, neboli rychtář Jiří Mikuláštík. Víc nám k ní řekne ředitel muzea Jindřich Ondruš.
9: My jsme jí nákladem zhruba 16 milionů korun celou zrekonstruovali, vytvořili zázemí pro návštěvníky, řekněme sociálního zázemí, vytvořili jsme zázemí pro zaměstnance a vytvořili novou expozici, která bude zobrazovat historii rodiny Fojtů, která tam v podstatě 270 let fungovala a její potomci se o tento objekt dobře starali.
8: Následuje pravidelný výběr z nejčtenějších knih z internetového knihkupectví Kosmas. Osvícení. Thomas i Grace žijí v malém městečku v Essexu a docházejí do baptistické kaple. Dělí je 30 let, ale mají něco společného. Oba jsou rozpolceni mezi svou vírou a touhou po něčem víc. Když jim vstoupí do života noví lidé, přijde s nimi i láska, nenávist, tajemství a taky hvězdy. Nový román Sarah Perryové, jedné z nejzajímavějších současných britských autorek. Černý kruh. 90. léta skončila, doba se mění. V pocití se už nestřílí, ale ok, kde pořád. Sázky jsou vysoké, černá hra bere nejen život, ale i duši. Josef Karika přináší román o tenké hranici mezi dobrem a zlem, úspěchem a pádem, minulostí a současností Slovenska i o křižovatce, na níž se jako společnost ocitli. Jméno Růže, proslulý román Umberta Eka, napínavé pátrání po pachateli vražd ve středověkém klášteře vrcholí v bludišti klášterní knihovny, je plastickým obrazem evropského středověku a ukázkou vztahu křesťanského intelektuála k nekřesťanské učenosti, kacířství a inkviziční praxi. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.
7: Classic rock.

0: Loku. A my jim děkujeme. Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
1: Dobré ráno, bíťáci, je neděle 7. června roku 2026. Svátek má Iveta a také Slavoj a jen chvíli po 8. hodině ranní už je tu spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a jménem, kterým tak nějak pěkně zahájíme ten náš nedělní den, je Michael Shrief. Ano, ten se narodil v kalifornském San Francisku, a to tedy 6. července roku 1949, no a ve věku 20 let tak byl jedním z nejmladších účinkujících na legendárním festivalu Woodstock. Ano, ten se konal roku 1969. Michael Shrief letos v červenci oslaví 77. narozeniny, no a v tom Woodstocku bubnoval třeba i v následující skladbě Soul Sacrifice. Takhle parádně samozřejmě s kapelou Carlos Santana, a ať to máme komplet, na konga a všelijaké ty perkuse, tu přímo excelovali Michael Carabello a José Areas.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: bubny, bubínky, bongačinely a gongy. Prostě vše, co občas vyžaduje i trochu hrubší síly. Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
1: 27. ledna roku 1944 se v průmyslovém anglickém Birminghamu narodil Nicholas Berkeley Nick Mason, účastník mnoha a mnoha automobilových soutěží, mezi nimi například známého závodu 24 hodin Le Mans. No a co nás především dnes zajímá, bubeník Pink Floyd. No a my si to jeho typické invenční a barvité bubnování i charakteristický zvuk jeho bicí soupravy a v tomto případě také rototomů vychutnáme v naprosté klasice téhle kapely ve skladbě jménem Time.

0: Jestli kapela je živý organismus, tak bubeník je srdce. A srdcař. Víkend bubeníků na rádiu B.
1: No a nám v tuto chvíli už v rámci právě toho našeho bubenického víkendu, a se nám ty žánry také trošku střídají, přichází Mr. Alex Van Halen, brácha nedávno před pár lety bohužel zesnulého Eddieho, no a ten jeho nezaměnitelný styl a taktéž zvuk, pozor, podle kterého tu muziku téhle kapely poznáte ještě úplně předtím, než zazní první nota zpěvákova, tak tu si vychutnáme právě ve skladbě vám jistě dobře známé s názvem Hard for Teacher.

našem Pumlíči. Je skvělý, je moc sympatický, čerstvě 63-letý rodák z Massachusetts, Mike Mangini. Mně osobně se moc líbil, co by motor kanadských Annihilator, metalové stálice vedené Jeffem Watersem, i u nás na koncertě na Strahově se zase představil, co by tehdy nová posila populárních Extreme. No a celých 13 let až docela donedávna byl hnací jednotkou progrokových Dream Theater. No a právě s nimi si ho teď na beatu poslechneme.

0: Radio Beat. Aplikujte si Radio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
1: Aplikace Radio Beat je v Apple Store i Google Play.
2: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
0: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Posnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Posnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxo a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
4: Další.
5: Tak, co pak vás k nám přivádí?
6: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
5: Ukažte. Aha.
6: Je to vážné?
5: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
6: Co to je?
5: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
0: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
7: Jen to trochu leze do peněz.
0: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Zítra od 20 hodin. Na Rádiu Beat.
8: Víkendový guláš Rádia Beat.
9: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Dovolená v Chorvatsku letos průměrnou rodinu vyjde zhruba na 38,5 tisíce korun, což je meziročně o 4 tisíce víc. Souvisí to prý hlavně s kvalitnějším ubytováním, doprava ceny zvyšuje jen minimálně. Jel někdo z vás na kole z Jizerských hor do Českého ráje? Většinou je to z kopce, takže se dá ujet i 80 km bez toho, abychom se nějak významně nadřeli. Kuba Turek z horydoli.cz říká, že výhodou je vlak, který můžeme využít.
10: Pokud pojedeme z Prahy, dojedeme do Tanvaldu rychlíkem a z Tanvaldu vyjedeme zubačkou nahoru těsně za polské hranice do Novosvětského sedla, kde je zastávka, která se jmenuje Polana Jakušice. Potom nám bude obměnou, že pojedeme přes Jizerské hory, ne moc kopce, ne moc do kopce, pojedeme přes samotu Orle, což je dneska velká hospoda, a přes údolí Jizery, což je asi nejhorší klesání a stoupání, které na této túře zažijeme, do osady Jizerka a pak dolů už potom přes Příchovické sedlo, Tanvald, do Železného Brodu. Tohle pořád jedeme po vedlejších silničkách. Z Železného Brodu je od loňska vedená cyklostezka, která nás dovede do Turnova podél Jizery a po zase vedlejších silničkách, po kterých je vedena cyklotrasa, dojedeme do Mnichova Radiště. To znamená, že jsme si užili jak kopce Jizerských hor, tak už roviny Českého ráje a můžeme nasednout do vlaku. Je to ten samý rychlík, který nás dovezl do Tanvaldu, tak nás odveze nazpátek do Prahy. Samozřejmě nemusíme jezdit jenom do Prahy, ale stejné spojení je tam třeba z Liberce, Jablonce, Hradce Králového a podobně.
9: Nová studie varuje před kolapsem satelitů na nízké oběžné dráze. Při výpadku řízení by kvůli jejich velkému množství mohly srážky začít už během 3 dnů, zvlášť při silné sluneční bouři. Řetězová reakce by ohrozila satelitní internet, navigaci i předpověď počasí. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.
8: Krok.

0: Ty nejlepší, nejrytmičtější, nejsložitější i nejgeniálnější bicí party v Big Beatu. Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
1: 7 minut po 9 je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a další hrdina našeho víkendu, Pete Best, se narodil 24. listopadu roku 1941 v Indii a byl původním bubeníkem slavných Beatles. Ano, hrál s nimi celé 2 roky až do roku 1962, kdy ho v kapele vystřídal dnes o mnoho slavnější Ringo Starr, a někteří fanoušci a především faninky to prý tehdy nesli velice nelibě. Pete Best byl prý ze všech tehdejších brouků ten úplně nejkrásnější. Pete dodnes žije v Liverpoolu, občas je možné setkat se s ním třeba na nějakých těch besedách či srazech fanoušků v Cavern Clubu, v muzeu Beatles, anebo také v prostorách Kažba Coffee Clubu, a s jeho kapelou zahrál třeba i u nás na Malé Straně v Českém muzeu hudby, což je mimochodem moc hezký prostor. No a my si tak alespoň teď na Beatu poslechneme, jak mu to hrálo ještě docela nedávno v téhle naprosté rock'n'rollové klasice.
2: Don't be best. Rock and roll music.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: z hluku. A my jim děkujeme. Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
1: A my se teď společně ohlédneme do roku 1988. A nechce se mi vůbec věřit, že je to letos 38 let už, kdy spatřilo světlo světa album americké Metallica, to zbortící se sochou spravedlnosti na obalu a názvem Unjustice for All. Tahle nahrávka je kapelou i fanoušky vnímána, což se nám dnes náramně hodí jako jakési bubnové album. Lars Ulrich si to dal na zvuku bicích a aranžích jednotlivých skladeb opravdu záležet. Dominantní jsou tu především takové ty do té doby neslýchané mlaskavé šlapáky. Říká se, že tohle album rozklapalo velké bubny metalových bubeníků celého světa. Já jsem měl to štěstí a možná, že i někdo z vás, že jsem mohl vidět tehdy Metallicu živě, a to konkrétně v neděli 11. září roku 1988 na budapešském stadionu MTK. A je zajímavé, že to bylo jen chvíli před vydáním zmíněného alba Unjustice for All, a taky jsme tam ty skladby z něj tím pádem naživo slyšeli vlastně jako úplné novinky.

0: Bubny, bubínky, bonga, činely a gongy.
1: Prostě vše, co občas vyžaduje i trochu hrubší síly.
0: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
2: Tak a teď už tu mám chlapíka, který bubnoval s kapelami The Gods, Head Machine, National Headband, či naposledy to byla pozoruhodná supergrupa Living Load. Ovšem řekl bych, že jméno tohoto před 6 lety ve věku 73 let, bohužel zesnulého Angličana, odhalíte teprve, až vám prozradím, že byl nejdéle působícím bubeníkem legendárních Uriah Heep, ano, Lee Carslake, to je to jméno, a právě s těmi Uriahy jsme ho mohli vidět párkrát i u nás, třeba ještě za bolševika v Hradci a Ostravě, no a teď si ho společně poslechneme tak, jak mu to pěkně šlapalo v roce 1981 ve službách samotného Ozzyho Osbourna, kdy takovýmhle parádním breakem, či jak se v bubenické hantýrce říkávalo traktorem, odstartoval nejen skladbu Over the Mountain, ale i celé Ozzyho album Diary of a Madman, což by se dalo tak nějak volně a mlátkovsky přeložit jako zápisky šílencovi.

0: Jestli kapela je živý organismus, tak bubeník je srdce. A srdcař. Víkend bubeníků na Rádiu B.
1: No a my si teď společně vychutnáme ve skladbě One World Not Three nádherně barvité, členité a nezaměnitelné bubnování jedné třetiny legendárních Police, brzy 74-letého rodáka z americké Virginie, Stuarta Copelanda. Ano, ten je dodnes považován za jednoho z nejvlivnějších bubeníků všech časů a kromě toho, že hrál právě v Police, se kterými si ho teď poslechneme, věnoval se v nemalé míře také muzice filmové. O tom ale zase někdy příště.

0: Radio Beat. Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz.
1: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
2: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal. Některé knihy od Base a tak trochu matematika.
3: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 plus 5.
4: 11.
3: Zkusi vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
2: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo 11 v 11. A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. Zítra v 11 večer na Rádio Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
5: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. V Příbrami se 12. až 14. června uskuteční setkání hornických měst. Na programu jsou například slavnostní průvody uniformovaných spolků nebo výstava. Účast potvrdilo 50 spolků z České republiky a 32 ze Slovenska, Maďarska, Polska, Rakouska nebo Slovenska. Starosta Příbrami Jan Konvalinka k tomu říká:
6: očekáváme návštěvnost v nižších tisících osob. Jsme na to připraveni. Po té technickou organizační stránce všechny složky jsou do toho zapojeny, ať už ty složky města, příspěvkové organizace, odbory, ale tak i složky další, jako jsou hasiči, policie a tak dále. Je to, myslím si, propracované úplně do detailu. Ten program je nastavený tak, aby si v něm každý našel své.
5: Připraven bude bohatý hudební program. Vystoupí například Michal Prokop, Nějaká Žďor a další. V Kladenské ulici přivítá návštěvníky velkoplošná malba, která připomene historii Březových hor, tedy bývalé hornické osady, která byla v minulosti samostatným městečkem. Bečovský tekutý poklad, lahve s vínem a koňakem, které byly před víc než 40 lety objeveny v hradní kapli společně s relikviářem svatého Maura, je zase kompletní. Z Francie se vrátila zpátky domů extrémně vzácná kolekce 8 lahví vín ročníku 1892 a 1896. Tamní odborníci jejich obsah podrobili mimořádně pečlivému restaurátorskému procesu a vína se tak podařilo zachránit. Po ozdravné kůře se vrátili zpět na Bečov, kde pro kolekci 136 lahví nejvzácnějších vín světa vzniká nová expozice. Podle odhadů by hodnota celého souboru mohla v případě aukce dosáhnout 100 milionů korun. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

8 minut po desáté je tu stále spolu s vámi na rádiu Víte Jirka Rogl. No a dalším jménem našeho víkendu je Paul Charles Caravello, čili Eric Carr, skvělý bubeník a chlapík, kterému se obrátil život přímo, jak se říká, na ruby, když se tedy slavní Kiss na začátku 80. let rozhodli vyhlásit veřejný konkurs, kterým chtěli získat náhradu za tehdy problematického Petra Krise, kterého si tu v rámci našeho bubenického víkendu určitě také ještě představíme. Eric byl posledním z té řady těch uchazečů, no a poté, co předvedl ten svůj a pravděpodobně tedy výborný výkon, jak jinak, požádal Paula Stanleyho, Gina Simonce a také Ace o autogramy, protože nevěřil, že by mohl do téhle skupiny, kterou vždycky obdivoval, přijat. No a vidí, byl členem Kiss celých 11 let až do své smrti, kdy ve svých tedy pouhých 41 letech podlehl boji se zákeřnou rakovinou. Eric Carr zemřel 24. listopadu roku 1991, tedy přesně týžden jako Freddie Mercury, a my si teď tohoto bubeníka připomeneme skladbou, která sice vznikla jako takový jam již v roce 1981, jeho spoluhráči jí ale umístili jako bonus a také poctu kamarádovi až o 10 let později na album Revenge, které, myslím, moc pěkně uzavírá.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Ty nejlepší, nejrytmičtější, nejsložitější i nejgeniálnější bicí party v Big Beatu. Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
1: Tak a dalším jménem toho našeho víkendu je Sean Keeney. Ten se narodil 27. května roku 1966, ano, dobrý ročník je to, v Seattlu. Na bicí začal hrát již ve 3 letech a je vyhlášený nevšedním smyslem pro humor, kdy i novinářům v rozhovorech odpovídá vtipně a nevypočitatelně, čímž jim prý značně stěžuje a komplikuje práci. No a my víme, že Sean Keeney je především bubeníkem grangeové legendy Alice in Chains a právě s ní si ho teď společně poslechneme.

0: hluku. A my jim děkujeme. Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
1: No a máme tu i dnes legendární trio Emerson, Lake and Palmer, ze kterého je v současnosti mezi námi živými bohužel již pouze právě mistr bicích nástrojů Carl Palmer. Mohli jsme ho vidět naživo i na tuzemských pódiích právě se zmíněnou Supergroup a také s další hvězdnou kapelou již byla Aisha, no a také mnohokrát s jeho vlastním power triem, kdy šlo většinou o klubová vystoupení. Vzpomínám i na jeho bubenický workshop v pražském Rock Café, no a my si tohle letos 76letého rodáka z Birminghamu vychutnáme právě spolu s Emerson, Lake and Palmer ve skladbě, kterou vám, myslím, představovat nemusím.

0: bubny, bubínky, bongačinely a gongy. Prostě vše, co občas vyžaduje i trochu hrubší síly. Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
1: A máme tu další zvinčivé a pěkně hlasité, razantní bubenické jméno. Tommy Lee. Mně osobně se ten jeho, myslím, docela osobitý styl opravdu velice líbí a pokud jste jej třeba viděli hrát naživo nebo na nějakém tom videu, víte, že je to taky pěkný showman. No a já vám teď nabídnu hned úvodní skladbu z alba nazvaného jednoduše Motley Crue, alba, na kterém nespívá původní zpěvák Vince Neil, ale znamenitý a nám později především z populárních The Dead Daisies dobře známý

John Corabi. Možná proto nebylo v tom roce vydání, to byl tedy rok 1994 až tak komerčně úspěšné, ale já ho mám stejně ze všech stále nejradši a právě takhle tahle deska začíná. Doporučuji hlasitostní čudlík, čili volume, jak říkáme hezky česky, pěkně doprava.

0: Obědový guláš Rádia Beat.
1: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. V Perninku na Karlovarsku staví retenční nádrž u lyžařského areálu nádraží. V létě bude sloužit jako koupaliště, v zimě zajistí vodu pro zasněžování sjezdovky. Stavba za víc než 20 milionů má být hotová na podzim. Zájem o Prahu mezi turisty roste.
2: Za letošní první čtvrtletí přicestovalo 1,66 milionů jak domácích, tak zahraničních turistů. Z dat Českého statistického úřadu plyne, že ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná o nárůst o zhruba 5%. Zajímavostí je, že počet turistů roste i přes komplikace v letecké dopravě. Ty způsobuje konflikt na Blízkém východě. Honza Navrátil, Praha.
1: Aplikace Portál občana nově upozorní cestovatele na nebezpečí v zahraničí. Díky propojení se systémem Drost může stát posílat varování při katastrofách, nepokojích nebo krizích přímo do telefonu. Před cestou se zaregistrujte a vyplňte základní údaje o pobytu. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.

0: Jestli kapela je živý organismus, tak bubeník je srdce. A srdcař. Víkend bubeníků na rádiu Beat.
1: 11:03 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl a právě dnes 7. června v Kia Foru v Los Angeles v Kalifornii startuje to dlouho očekávané comebackové turné kanadských Rush. Ano, nová bubenice Anika pilně cvičí, koukal jsem tady na nějaká ta videa, jak teda trénuje, ale už to samozřejmě musí dobře umět a zítra už bude ten internet plný videí určitě a záznamů a hodnocení. Zkrátka dnes, zítra, ne, dnes oni to mají takhle v obden, 7., 9., 11., 13. začínají v Los Angeles, pak se přesouvají do Mexika, takže i dneska ještě koukám, že nějaký vstupenky jsou, akorát byste měli asi honičku to stihnout, tak si počkejte na Berlín nebo na to, co bude v Polsku a tady v okolí. Příští rok, stejně jako já. No ale my si teďka poslechneme, jak bubnoval skvělý Neil Peart, který už teď na nás kouká ze zhora z obláčku a myslím, že i Anice drží palce. No a neomylně sahám po parádním a jak někde říkáme zase mém oblíbeném živáku Show of Hands z roku 1989, kde Neil vystřihl tohle nádherné a navíc i pěkně takové melodické solo a těch není o bubenickém víkendu tady na Beatu nikdy dost.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

No a my budeme Beatlesovat zase trošku a když už jsme si poslechli, jak bubnoval ještě nedávno Pete Best, ten původní bubeník téhle slavné kapely, tak samozřejmě musí dojít i na Ringa. No a když se podíváme, že se narodil 7. července roku 1940 v Liverpoolu, tak mě napadá, že úplně přesně za měsíc 7., tedy dneska je 7. června, tak 7. července mu bude již 86, nechce se až věřit, jakou vydal i teď zajímavou nebo určitě milou, příjemnou muziku, vlastně už druhé album hladěné v rytmu country, no ale my si ho dáme samozřejmě ještě z Beatles a myslím, že právě v téhle skladbě jménem The End ty jeho bubny jsou takové pěkně dominantní.

0: Ty nejlepší, nejrytmičtější, nejsložitější i nejgeniálnější bicí party v Big Beatu. Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
1: No a když už tu v úvodu téhle hodiny zaznělo krásné bubenické solo Neila Pearta, vězte, že právě tenhle bubeník legendární Thrash a spolu s ním také Ian Paice, Brian Downey či Buddy Rich byli velkými vzory vynikajícího švédského hráče, jež je světu znám pod jménem Mickey D. V současnosti je regulárním bubeníkem slavných Scorpions, se spoluhráči z původní kapely King Diamonda založili projekt Lex Legion, no ale jeho jméno a kariéra už je nerozlučně navždy spjata především, ano, s Motorhead, kde strávil ve společnosti samotného Lemmyho celé čtvrt století. A právě od Motorhead si tak dáme parádní rytmickou smršť, skutečný bubenický, jak se říká, majstrštyk, skladbu jménem Sacrifice z roku 1995.

0: Hloku. A my jim děkujeme. Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
1: Keith John Moon, další britský mistr bicích nástrojů, proslulý svým chaotickým stylem hry a také destruktivním životním stylem. No prostě byl to šílenec, co si budeme povídat, bíťáci. Moon se k The Who, a to nás zajímá, připojil v roce 1964 a hrál pak na všech albech skupiny, počínaje debutový My Generation až po Who Are You, vydaném 2 týdny po jeho smrti. Ano, Keith Moon zemřel 7. září roku 1978 v Londýně a jako vzpomínku na něj tu mám, no, opět co jiného než skladbu s krásně zvonivým názvem Bell Boy.

Classic Rock. Classic Rock. Radio Beat.

to byl Lynyrd Skynyrd takhle téměř v závěru naší další společné hodiny předpolednem a já bych vás teď rád pozval také na ten náš web radiobeat.cz, kde mimo jiné třeba hned nahoře můžete poslouchat rádio online a to úplně ať jste kdekoliv, také tu najdete aktuality hned na té první stránce se třeba dozvíte, že beatová pumpa míří do Holohlav, že se chystá skútr Šňůra 2026, Flacam and Jetsam, že zahrají v Praze a tak dále, třeba také to, že Kiss vydají obsáhlou knihu o legendárním albu Destroyer. Na tom našem webu, když se na něj podíváte, tak tady taky máte program rádia, třeba si můžete tam dohledat, kdo kdy vysílá, jaký pořad. Máte tu také obrázky nás, moderátorů a nějaké povídání o nás a také, to je taková úplně úžasná záložka, jsou tady koncerty, které jsou před námi, tam si můžete naplánovat, třeba když chcete někam vyrazit a také je to historie těch koncertů, no zkrátka ty naše stránky stojí za to, tedy jejich návštěva, je tu taky náš shop, kde si můžete zakoupit nějaké třeba tady přívěšky rády a být trička, osušky, co vás jen napadne, no a také tu můžete zcela zdarma si stáhnout tu naší mobilní apku do vašich moudrých zařízení. Tak, za chvíli si dáme zase nějaký pěkný bubenický majstrštyk na beatu.

0: Pohodový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Národní muzeum v přírodě otevírá Mikuláštíkovo fojtství v Jasené na Zlínsku. Národní kulturní památka z roku 1748 je po dvouleté vědecké rekonstrukci. Postavili fojt, nebo rychtář Jiří Mikuláštík. Víc nám k ní řekne ředitel muzea Jindřich Ondruš.
2: My jsme jí nákladem zhruba 16 milionů korun celou zrekonstruovali, vytvořili zázemí pro návštěvníky, řekněme sociálního zázemí, vytvořili jsme zázemí pro zaměstnance a vytvořili novou expozici, která bude zobrazovat historii rodiny Fojtů, která tam v podstatě 270 let fungovala a její potomci se o tento objekt dobře starali.
1: Následuje pravidelný výběr z nejčtenějších knih z internetového knihkupectví Kosmas. Osvícení. Thomas i Grace žijí v malém městečku v Essexu a docházejí do baptistické kaple. Dělí je 30 let, ale mají něco společného. Oba jsou rozpolceni mezi svou vírou a touhou po něčem víc. Když jim vstoupí do života noví lidé, přijde s nimi i láska, nenávist, tajemství a taky hvězdy. Nový román Sarah Perryové, jedné z nejzajímavějších současných britských autorek. Černý kruh. 90. léta skončila, doba se mění. V pocití se už nestřílí, ale ok, kde pořád. Sázky jsou vysoké, černá hra bere nejen život, ale i duši. Josef Karika přináší román o tenké hranici mezi dobrem a zlem, úspěchem a pádem, minulostí a současností Slovenska i o křižovatce, na níž se jako společnost ocitli. Jméno Růže, proslulý román Umberta Eka, napínavé pátrání po pachateli vražd ve středověkém klášteře vrcholí v bludišti klášterní knihovny, je plastickým obrazem evropského středověku a ukázkou vztahu křesťanského intelektuála k nekřesťanské učenosti, kacířství a inkviziční praxi. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: gonga činely a gongy.
1: Prostě vše, co občas vyžaduje i trochu hrubší síly.
2: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
3: 11:05 je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a v tuto chvíli už je tu další z takových těch britských muzikantských gentlemanů a na řadu tak nepřichází nikdo menší než velký sympaťák a vtipálek Mick Fleetwood. Ano, právě jeho jméno z poloviny tvoří název legendárních Fleetwood Mac a já se musím přiznat, že jsem si ho velice oblíbil už tak nějak poměrně nedávno, nebo až poměrně nedávno po shlédnutí jedné z epizod skvělého seriálu Rok na cestě, kde Brian Johnson, jinak samozřejmě zpěvák AC/DC, zpovídá své přátelé a kolegy z branže, no a Mick tu byl jedním z nich. Pokud jste nevěděli, doporučuji shlédnout zpětně a teď se prosím zaposlouchejte právě do bicích, které v tom následujícím velkém a vám dobře známém hitu právě zmíněných Fleetwood Mac, ač jde v podstatě o muziku popovou nebo poprokovou, nejsou vůbec jednoduché, není to žádné, jak se říká, boom čvach, ale naopak naprosto precizně a invenčně odvedená práce.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Jestli kapela je živý organismus, tak bubeník je srdce. A srdcař. Víkend bubeníků na Rádiu B.
1: No a já vím, že se mnozí už chystáte do Hradce, kde už za týden, a to vlastně úplně přesně 14. dnes je 7. zahrají Iron Maiden, no a nebude tam s nimi už stejně jako teď v Bratislavě, ani v loni a vůbec na celém turné bubnovat Nico McBrain, který ale nadále zůstává takovým, řekněme, čestným členem kapely, ale za bicí usedne Simon Dawson, který, jak se nechal slyšet Bruce Dickinson, stylem připomíná spíš toho, co na bubnoval první tři alba železné, pane ano chlapíka jménem Clive Bear. Simon Dawson se v kapele ale neocitl náhodou, mnoho let je totiž bubeníkem druhé kapely basisty Steve Harrise, té jménem British Lion, a právě s ní si ho teď společně poslechneme.

tuto chvíli přichází Charlie Watts, velký pohodář za bicí soupravou, na kterého všichni spolu s jeho spoluhráči vzpomínáme. Před 5 dny, teď 2. června, by oslavil již 85. narozeniny a když padlo tohle jméno, pustíme si samozřejmě něco od Stounů, a to vám dobře známou skladbu, kde vedle Charlieho zaslechneme i velice výrazná a zde zásadní konga afrického perkusisty Rockyho Dijona. Sympathy for the Devil, to je název téhle skladby a také možná tak trochu životní postoj nejednoho rockera.

0: Ty nejlepší, nejrytmičtější, nejsložitější i nejgeniálnější bicí party v Big Beatu. Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
1: Rhythm of the Beast, tak to je poměrně málo známá, ale mezi fanoušky na druhou stranu, mezi fanoušky Iron Maiden, přímo kultovní instrumentálka, a to přímo našeho předvčerejšího oslavence, bubeníka Nicka McBraina z roku 1991. Vyšla tehdy jako samostatný single a zároveň byla součástí jeho instruktážního videa, rovněž s názvem Rhythm of the Beast. Na nahrávce hraje na kytaru také Dave Murray, ale pozor, nejedná se o takové nějaké klasické bubenické solo, ale jde o plnohodnotnou instrumentální rockovou skladbu, postavenou na výrazném riffu a také komplikovaných bubenických figurách. No prostě je to sekec mazec, co si budem povídat.

Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

0: Radio Beat.
1: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
2: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
3: Prosím vás, vy jste cukrárna?
4: Ne, autoservis.
3: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
4: Povídám, že jsme...
3: Indiánka, rychle.
4: No, jak chceš. 20 korun.
3: Cože?
5: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
3: Větrník.
5: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
3: Větrník. A je čerstvý?
5: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
6: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Dovolená v Chorvatsku letos průměrnou rodinu vyjde zhruba na 38,5 tisíce korun, což je meziročně o 4 tisíce víc. Souvisí to prý hlavně s kvalitnějším ubytováním, doprava ceny zvyšuje jen minimálně. Jel někdo z vás na kole z Jizerských hor do Českého ráje? Většinou je to z kopce, takže se dá ujet i 80 km bez toho, abychom se nějak významně nadřeli. Kuba Turek z Hory doli.cz říká, že výhodou je vlak, který můžeme využít.
7: Pokud pojedeme z Prahy, dojedeme do Tanvaldu rychlíkem a z Tanvaldu vyjedeme zubačkou nahoru těsně za polské hranice do Novosvětského sedla, kde je zastávka, která se jmenuje Polana Jakušice. Potom nám bude odměnou, že pojedeme přes Jizerské hory, ne moc z kopce, ne moc do kopce, pojedeme přes samotu Orle, což je dneska velká hospoda, a přes údolí Jizery, což je asi nejhorší klesání a stoupání, které na této túře zažijeme, do osady Jizerka a pak dolů už potom přes Příchovické sedlo, Tanvald, do Železného Brodu. Tohle to pořád jedeme po vedlejších silničkách. Z Železného Brodu je od loňska vedená cyklostezka, která nás dovede do Turnova podél Jizery a po zase vedlejších silničkách, po kterých je vedena cyklotrasa, dojedeme do Mnichova Radiště. To znamená, že jsme si užili jak kopce Jizerských hor, tak už roviny Českého ráje a můžeme nasednout do vlaku. Je to ten samý rychlík, který nás dovezl do Tanvaldu, tak nás odveze naspátek do Prahy. Samozřejmě nemusíme jezdit jenom do Prahy, ale stejné spojení je tam třeba z Liberce, Jablonce, Hradce Králového a podobně.
6: Nová studie varuje před kolapsem satelitů na nízké oběžné dráze. Při výpadku řízení by kvůli jejich velkému množství mohly srážky začít už během 3 dnů, zvlášť při silné sluneční bouři. Řetězová reakce by ohrozila satelitní internet, navigaci i předpověď počasí. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.

0: hluku. A my jim děkujeme. Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
1: 6 minut po 13. hodině je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a bavíme-li se tu o rokových bubenících, nemůžeme samozřejmě nezmínit ty, kteří hnali kupředu po celá ta léta nezdolné Kiss. No a jestliže už jsme dnes vzpomněli na skvělého Erika Cara, teď můžeme připomenout, že tím historicky prvním byl samozřejmě George Peter John Chris Cuola, nám známý jako Peter Chris samozřejmě, chlapík narozený 20. prosince roku 1945 v newyorském Brooklynu, přičemž v Kiss nosil masku nebo lépe make-up kočky, čili Cat. Ještě předtím, než jsme ho u nás mohli vidět na několika koncertech z Kiss, zastavil se tu na začátku 90. také v rámci akce nazvané Kiss Convention, pořádané fanklubem Kiss Army v kulturním domě v Praze tady na Smíchově, to je takový ten sál nad klubem Futurum, kde se pořádají třeba plesy, no a tam bylo zajímavé, že kromě toho, že tam Peter trochu i zabubnoval s takovým teda jako nepříliš dobrým italským coverbandem, byla možnost se v diskusi zeptat na spoustu zajímavých věcí, no a také tam proběhla autogramiáda s možností vyfotit se s ním a já tak teď vcelku neomylně sahám po živáku, po té nesmrtelné Alive dvojce a dáme si Petra v klasice God of Thunder.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: bubny, bubínky, bonga, činely a gongy.
1: Prostě vše, co občas vyžaduje i trochu hrubší síly.
0: Víkend bubeníků na Rádiu Bík.
2: A napsal nám Víťák Vojta: ahoj Jirko, mimo bubeníky, Siňáková opět vyhrála Grand Slam v Paříži, velká gratulace, naše kachna má asi taky radost, ano. A Vojta dodává: při poslechu Rádia Beat ještě sledovat tenis, to přece pro chlapy, který dokážou dělat několik věcí najednou, není žádný problém, že? Ano, já jenom dodám, že Siňáková získává po čtvrté v Paříži deblový titul, i my blahopřejeme ze studia. No a já už tu mám další, dalo by se říct, tedy supergroup jménem Beck, Bogart and Apis. To, že tím prvním v názvu je sám kytarový mistr Jeff Beck, je sice bezva, ale pro nás je dnes důležité to jméno poslední, a když přidáme křestní jméno, vyjde nám Carmine Apis, americký bubeník italského původu, kterého jsme i u nás mohli vidět třeba s legendárními kapelami Vanilla Fudge či Cactus, v Brně také na skvělém koncertě se svým bratrem Vinim, a já si vzpomínám, že jsem ho prvně zaznamenal jako člena jedné z koncertních sestav Ozzyho Osbourna tehdy v roce 1983. To byl takový velkolepý metalový festival v německém Dortmundu, kde přímo zazářil. No a teď už tedy ta slíbená trojice Beck, Bogart and Apis a skladba s půvabným názvem Lady.

0: Jestli kapela je živý organismus, tak bubeník je srdce. A srdcař. Víkend bubeníků na rádiu B.
1: No a my zase nakoukneme do nějakého toho žebříčku, kdy do tohohle ti nejuznávanější hudební publicisté se řadili ty nejúžasnější bubenické výkony všech rokových časů, no a na těch téměř již nejvyšších příčkách tu, a to v celku myslím zaslouženě, figuruje i skladba 21st Century Schizoid Man, slavný to kousek legendárních King Crimson. A pro pořádek samozřejmě musíme dodat, že to parádní bubnování, tak to tu má na svědomí docela čerstvě, teď od 1. března 84letý rodák z anglického Hampshireu Michael Giles.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

vámi si teď uděláme zase takový malý bubenický výlet a tentokrát do Irska, do Dublinu, kde se v roce 1951 narodil talentovaný muzikant, skladatel a také bubeník Brian Downey. Nejzásadnější a také nejznámější jeho dlouholeté působení v legendárních Thin Lizzy, kdy jsme ho v té poslední, nebo vlastně předposlední sestavě, již samozřejmě bez Phila Lynotta, mohli vidět párkrát i u nás, třeba když v Pardubicích předskakovali Judas Priest, také na festivalu Masters of Rock a naposledy tady v pražském Lucerna Music Baru. Briana ale prý už dlouho to cestování a takové to harcování moc nebaví a je raději doma, což se dá v celku pochopit, a tak si ho poslechneme tak, jak mu to krásně hrávalo v dobách, kdy s Thin Lizzy brázdili třeba i ta největší světová pódia a kdy byl považován za jednoho z nejlepších.

0: Studio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Sportovní fanoušci, máme svůj festival. 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník festivalu pro všechny sportovní fanoušky All Season. Přijďte se podívat na Formuli 1 nebo na oblíbené podcasty naživo jako Kudy běží zajíc nebo Puk pak pivo. Užijte si desítky sportovních zón, potkejte se s českými sportovci a rozlušte se s kariérou Martiny Sáblíkové. 13. června, výstaviště Praha, festival All Season. Veškeré informace na www.offseason.cz.
4: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro Popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
5: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 + 5.
6: 11.
5: Zkusi vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
4: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo.
7: 11 v 11.
4: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie. Pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. Zítra v 11 večer na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
8: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. V Příbrami se 12. až 14. června uskuteční setkání hornických měst. Na programu jsou například slavnostní průvody uniformovaných spolků nebo výstava. Účast potvrdilo 50 spolků z České republiky a 32 ze Slovenska, Maďarska, Polska, Rakouska nebo Slovenska. Starosta Příbrami Jan Konvalinka k tomu říká:
9: očekáváme návštěvnost nižších tisících osob. Jsme na to připraveni. Po té technickou organizační stránce všechny složky jsou do toho zapojeny, ať už ty složky města, příspěvkové organizace, odbory, ale tak i složky další, jako jsou hasiči, policie a tak dále. Je to, myslím si, propracované úplně do detailu. Ten program je nastavený tak, aby si v něm každý našel své.
8: Připraven bude bohatý hudební program. Vystoupí například Michal Prokop, Nějaká Žďorp a další. V Kladenské ulici přivítá návštěvníky velkoplošná malba, která připomene historii Březových hor, tedy bývalé hornické osady, která byla v minulosti samostatným městečkem. Bečovský tekutý poklad, lahve s vínem a koňakem, které byly před víc než 40 lety objeveny v hradní kapli společně s relikviářem svatého Maura, je zase kompletní. Z Francie se vrátila zpátky domů extrémně vzácná kolekce 8 lahví vín ročníku 1892 a 1896. Tamní odborníci jejich obsah podrobili mimořádně pečlivému restaurátorskému procesu a vína se tak podařilo zachránit. Po ozdravné kůře se vrátili zpět na Bečov, kde pro kolekci 136 lahví nejvzácnějších vín světa vzniká nová expozice. Podle odhadů by hodnota celého souboru mohla v případě aukce dosáhnout 100 milionů korun. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

0: Ty nejlepší, nejrytmičtější, nejsložitější i nejgeniálnější bicí party v Big Beatu. Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
1: 14 hodin a 11 minut, posloucháte Rádio Beat, od mikrofonu zdraví Dan Kohout. Přátelé, co vám říkají jména, nebo co byste poskládali z těchto tří jmen za kapelu? Sting, Andy Summers a Stuart Copeland. No jasně, Police, ano, kapela, která vznikla v roce 1977, tuším, že to bylo. V každém případě kapela velice originální. Jenom ve třech hráli, no tak tu nebyli sami samozřejmě, když vzpomeneme třeba na kapelu The Who, že jo, to je jasný. Ale viděl jsem nějaký dokument, kde kytarista Andy Summers říkal, že mu neskutečně vyhovovalo hrát Police, protože měl spoustu prostoru, basa, kytara, bicí. Tak to bylo, že jo. A to je fakt takový minimalistický obsazení kapely. Takže každý, jak Sting, tak Summers, tak samozřejmě Copeland, měli spoustu prostoru a museli to být vynikající hráči, nebo jsou to vynikající hráči. No a mě tam fascinovaly vždycky ty party Stuarta Copelanda, bubeníka, který to tam vyplňoval velice vkusně, střízně a perfektně prostě, že ta kapela byla vždycky plná. Těch bicích tam bylo moc, ale ty bicí tam měly stejnou pozici jako ta baskytara nebo ta kytara. No, tolik k tomuto, tolik Police. Stuart Copeland tedy, člen kapely The Police, považován za jednoho z nejvlivnějších bubeníků, ani se nedivím. Během výluky kapely The Police, když prostě chvíli nehráli, bubnoval v jiných skupinách, nahrával mnoho hudby k filmům. V roce 1975, co bylo ale předtím ještě, byl členem kapely Cab Dare, kde nahrál dvě alba, Midnight Wire a Airborne. V roce 1980 vydal album pod pseudonymem Clark Kent. V lednu 2006 byla premiéra jeho filmu o skupině The Police. Ten film se jmenoval Everyone Stares The Police Inside Out. Ano, na oceněních Grammy v roce 2007 opět vystoupil spolu se Stingem a Andy Summersem a zahráli obrovský hit kapely Police, Roxanne. Bylo to první veřejné vystoupení skupiny od roku 1986. Stuart Copeland, blondiák, stejně jako Andy Summers, stejně jako Sting. Já jsem kapele Police říkal soukromně tedy Trio Blondes, ano. Byli takový tři blondiáci, kteří hráli výbornou a velice zvláštní muziku, velice originální. Takhle, to je možná přesněji řečeno. Stuart Copeland hostoval s mnohými dalšími velkými umělci. Třeba s Petrem Gabrielem. Ve skladbě Big Time bubnuje právě Stuart Copeland.

Classic Rock. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: roku. A my jim děkujeme. Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
1: Se mi konečně podařil otevřít mikrofon. Mary McDonald McLaughlin Laurie. To je zvláštní jméno, vidíte, asi vám to vůbec nic neříká. Jinak zvaná tedy Lulu Kennedy Cairns. No a ještě jinak známá a známá především pod jménem Lulu. No tak to jméno zní jak z nějakého veřejného domu, ale tohle je trošku jiný případ. Lulu je skotská zpěvačka. V roce 1964 se jí podařil majstrštyk, protože podepsala smlouvu s velice slavným vydavatelstvím Decca Records. A to znamenalo zahájení její profesionální kariéry. Svoje první album, nazvaný Something to Shout About, vydala v roku 1965. V roce 1967 nahrála titulní píseň k filmu Panu učiteli s láskou, velice slavný film. Ti, co mají rádi filmy, tak přesně ví, o co jde. Roku 1969 reprezentovala Británii, tedy Spojené království, na Eurovision Song Contest. Tehdy to byla velice, ona je dodnes samozřejmě, jo, ale tehdy to byla soutěž, která objevila spoustu hvězd, ne Lulu, ale třeba i Abu, jo, to jenom připomínám. Rovněž hrála v různých seriálech a filmech, prostě Lulu byla nejen zpěvačka, je nejen zpěvačka, ale i herečka. Tak teď už je to postarší dáma, její 77 let. Ano, ale furt jí to sluší. No, ona je trošku péro. Tady mám fotku čerstvou v podstatě ze současnosti. Blondýnka s takovým tím na hlavě má takový ten drdulek bláznivej. Prostě bláznivá ženská. Já mám hrozně rád bláznivý ženský. S těma je vždycky sranda a mají na život takový nadhled, abych tak řekl. Pojďme si pustit, já ještě musím upozornit, že Lulu spíš patří do toho poprokového světa nebo pop music světa. V každém případě jsou to výborné pecky. My si pustíme skladbu Everybody Clap. A víte, kdo tam bubnuje? Člověka, kterýho nemusím vůbec představovat. Na téhle písni teda, nebo v téhle písni. John Bonham.

0: bonga činely a gongy. Prostě vše, co občas vyžaduje i trochu hrubší síly. Víkend bubeníků na Rádiu B.
1: Víte vy, fanoušci kapely AC/DC a nejen vy teda, že Phil Root je německýho, irskýho a litevskýho původu? Já vím, že to není zas tak důležitý, že jo? Důležitý je to, jak Phil Root bubnuje a co všechno dokázal, ale taková menší zajímavost. Členem AC/DC byl v letech 1975 až 1983, kdy byl z kapely vyhozen, tady ty skutečnosti víme. Do kapely se pak vrátil v roce 1994 a působil v ní do konce roku 2014. V roce 2020 se do kapely znovu vrátil a nahrál s ní album Power Up. V roce 2023 byl v kapele AC/DC z neznámých důvodů nahrazen. To je nějaký tajemství. V listopadu 2023 Root nakonec oznámil, že jeho partnerka má rakovinu prsu 4. stádia, což byla těžká rána. No a v podstatě Phil Root úplně přetvořil, přehodnotil svůj život. No, v dubnu 2025 oznámil, že se vrací na stage, aby 26. července 2025 zahrál 29 rokových písní po boku orchestru v Aucklandu. Takže vidíte, kam až se Phil Root propracoval, dostal, jak je život lidský nevyzpytatelný, abych tak řekl. Pustím vám solovku Phila Rooda. Jmenuje se Head Job.

0: Jestli kapela je živý organismus, tak bubeník je srdce. A srdcař. Víkend bubeníků na rádiu B.
1: No a mám tady dalšího skvělého bubeníka, Steve Jordan. Jordan je multiinstrumentalista, ale taky skladatel a producent, ale je u svých fanoušků nejznámější jako bubeník. Tenhle ten chlapík, který mu je dneska kolik, 69, mladý kluk by se dalo říct, tak hrál v mnoha formacích a hrál i s kapelou Rolling Stones. Co hrál? On s ní i hraje. Proč to říkám? Tam ty kontakty samozřejmě předtím byly už dávno předtím, ne, že by přišel jen tak znenadále do kapely Rolling Stones, ale už s Keithem Richardsem se znali dlouhá léta. V každém případě Steve Jordan bubnuje i na nejnovějším albu kapely Rolling Stones, který se jmenuje Foreign Tongues a hraje, která vydala dva singly, aby oznámila světu, že vydává nový album, takový syrový blues Rough and Twisted a potom skladbu In the Stars. Je to album, který už mám objednaný samozřejmě, mně se to strašně líbí, ty nový počiny kapely Rolling Stones, už jako samozřejmě to předchozí album Hackney Diamonds, tak teď se těším na to nejnovější. Jirka Rogl, můj kolega, to vždycky zařizuje, že objednává CDčka, tak už se na to moc těším. No ale teď si dáme tu ochutnávku z toho teď novýho alba Stoneů, kde bubnuje i Steve Jordan, vynikající bubeník. A ta skladba se jmenuje tedy, už jsem jí zmiňoval, což je druhý single, In the Stars. Prostě to šlape jako hodinky.

0: Víťáci, tady je Zdena Vřeštěl, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřeštěl 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail brestal@aplas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište brestal@aplas.cz.
1: Včera neděle bylo.
2: Za týden bude zas.
3: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase
4: Hard and Day.
5: Klasika, novinky, rozhovor.
6: Dnes večer od 8 do půlnoci.
2: Za týden bude zas.
6: Na beatu.
7: Víkendový guláš Rádia Beat.
8: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. V Perninku na Karlovarsku staví retenční nádrž u lyžařského areálu nádraží. V létě bude sloužit jako koupaliště, v zimě zajistí vodu pro zasněžování sjezdovky. Stavba za víc než 20 milionů má být hotová na podzim. Zájem o Prahu mezi turisty roste.
9: Za letošní první čtvrtletí přicestovalo 1,66 milionů jak domácích, tak zahraničních turistů. Z dat Českého statistického úřadu plyne, že ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná o nárůst o zhruba 5%. Zajímavostí je, že počet turistů roste i přes komplikace v letecké dopravě. Ty způsobuje konflikt na Blízkém východě. Honza Navrátil, Praha.
8: Aplikace Portál občana nově upozorní cestovatele na nebezpečí v zahraničí. Díky propojení se systémem Drost může stát posílat varování při katastrofách, nepokojích nebo krizích přímo do telefonu. Před cestou se zaregistrujte a vyplňte základní údaje o pobytu. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.
7: Rádio Beat. Classic Rock.

Jsme v další odpolední hoďce, je 15 hodin a 11 minut, posloucháte Rádio Beat, zdraví Dan Kohout od mikrofonu. Pojďme k dalšímu velikánovi, Ginger Baker, tak tohleto jméno nemusím zas tak představovat, jenom poznamenám, byl to vynikající anglický bubeník, který získal věhlas jako člen skupin Graham Bond Organization a Cream v letech 1966 až 1968 s kapelou Cream. Později se spojil se spoluhráčem z Cream, Ericem Claptonem, Ricem Gretchem a Steve Winwoodem a založili, říkalo se tomu superskupina v roce 1969, superskupinu Blind Faith. Ta fungovala opravdu snad jenom jeden rok. Začátkem 70. let Baker koncertoval a nahrával se svou skupinou Ginger Baker's Air Force. No a my si ho připomeneme s kapelou Cream v písni Those Were the Days.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: nejrytmičtější, nejsložitější i nejgeniálnější bicí party v Big Beatu. Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
1: Tak mi teď kaťáci připomněli písní starý desky Hrajou dál, že se musím koupit ten gramec. Ty vole, normálně teď je všichni, co mají na to prachy teda, tak svoje nový alba hážou na, na desky, na vinily. Je to skvělý zvuk, to musím teda potvrdit, ano, ale já nemám furt ten gramec, tak to musím pořídit. Tak zase vidíte, jako, jak se odsuzovali vinily, že nemají vůbec šanci, přišli CDčka a tak dále. But lies, teď všichni kupují vinily, to je jasný. No jenom to je taková poznámka. Mimo téma, pojďme spíš k tématu, tedy k bubeníkům. A my se dostaneme, přátelé, do světa grunge roku. Tento svět velice mám rád, protože ta muzika je velmi zajímavá. Matt Cameron, kalifornský bubeník, taky i zpívá back vokály a píše i texty. Je známý svým působením v grungeových kapelách Pearl Jam a Soundgarden. Spolupracoval taky s muzikanty ze skupiny The Smashing Pumpkins. The Smashing Pumpkins to není už zas takový grunge, to je opravdu taková svébytný žánr, ale vynikající muzika. Co si budeme povídat? Tady vidíte, že Matt Cameron nemůže být bubeník, který nic neumí, protože v těchto slavných kapelách uplatnit se, to opravdu není nic snadného. Takže si pojďme pustit Matta Camerona v písni Wooden Jesus a s kapelou, která, ve které taky samozřejmě bubnoval, to je jasný, Temple of the Dark.

72 byla bubenicí v kapele The Velvet Underground, tady nemusím nic vysvětlovat. Se skupinou nahrála její první 4 studiový alba. Po odchodu z téhle kapely se přestala věnovat muzice, ale počátkem 80. let se k ní opět vrátila a zahájila solovou kariéru. Nahrála celkem 4 studiový alba. My si ovšem, tedy Maureen Tucker, pustíme s kapelou Velvet Underground a bude bubnovat v písni, kterou velice dobře znáte. Tam ty bubny jsou takový nenápadný. Jako bubny nemusí zrovna vyčnívat a nemusí zrovna mít bubnový solo, jo? Ale držej rytmus skladby a atmosféru skladby, když se na ně hraje citlivě. A to Maureen umí. There she goes again.

0: gongy. Prostě vše, co občas vyžaduje i trochu hrubší síly. Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
1: Ano, občas to vyžaduje trošku hrubší sílu, ale ne ve všech případech. Důkazem toho je styl bubnování Ralpha Humphreyho. Ralph Humphrey už je v rokovém nebi, odešel v roce 2023 25. dubna. Velice sofistikovaný bubeník, musím říci, a vzdělaný hudebně. Humphrey se narodil v Berkeley v Kalifornii v roce 1944 a v raném dospívání hrál na klarinet v Dixielandových kapelách. V 15 letech přešel na bubny a studoval tuto hru na College of San Mateo San Jose State College. Absolvoval tuhle tu konzervatoř, no a tím pádem se stal vlastně sofistikovaným bubeníkem, pak následně i učil na různých školách. Co je ovšem důležitý, že Ralph se dostal do takového světa velice zajímavý muziky, protože Ralph hrál v kapele Don Ellis Big Band a taky především s Frankem Zappou. Frank Zappa, tak to víme, byl experimentátor, dá se říct, vynikající kytarista, skladatel, aranžér. Některé jeho skladby, co si budeme povídat, jsou pro nás těžko stravitelný, ale natočil nebo nahrál a hrál skladby, které patřily spíš podle mýho názoru do toho undergroundového světa. A tam se zařadil právě i Ralph Humphrey. Tak my si ho připomeneme v písni Don't Eat the Yellow Snow s Frankem Zappou. Tohle je Ralph Humphrey.

0: Radio Beat. Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
3: Další.
4: Tak, co pak vás k nám přivádí?
5: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
4: Ukažte. Aha.
5: Je to vážné?
4: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
5: No to je...
4: Vinyloza reproduktika. To už máte do konce života.
6: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
7: Jen to trochu leze do peněz.
6: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Zítra od 20 hodin. Na Rádiu Beat.
8: Víkendový guláš Rádia Beat.
9: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Národní muzeum v přírodě otevírá Mikuláštíkovo fojtství v Jasené na Zlínsku. Národní kulturní památka z roku 1748 je po dvouleté vědecké rekonstrukci. Postavili fojt, nebo rychtář Jiří Mikuláštík. Víc nám k ní řekne ředitel muzea Jindřich Ondruš.
10: My jsme jí nákladem zhruba 16 milionů korun celou zrekonstruovali, vytvořili zázemí pro návštěvníky, řekněme sociálního zázemí, vytvořili jsme zázemí pro zaměstnance a vytvořili novou expozici, která bude zobrazovat historii rodiny Fojtů, která tam v podstatě 270 let fungovala a její potomci se o tento objekt dobře starali.
9: Následuje pravidelný výběr z nejčtenějších knih z internetového knihkupectví Kosmas. Osvícení. Thomas i Grace žijí v malém městečku v Essexu a docházejí do baptistické kaple. Dělí je 30 let, ale mají něco společného. Oba jsou rozpolceni mezi svou vírou a touhou po něčem víc. Když jim vstoupí do života noví lidé, přijde s nimi i láska, nenávist, tajemství a taky hvězdy. Nový román Sarah Perryové, jedné z nejzajímavějších současných britských autorek. Černý kruh. 90. léta skončila, doba se mění. V pocití se už nestřílí, ale ok, kde pořád. Sázky jsou vysoké, černá hra bere nejen život, ale i duši. Josef Karika přináší román o tenké hranici mezi dobrem a zlem, úspěchem a pádem, minulostí a současností Slovenska i o křižovatce, na níž se jako společnost ocitli. Jméno Růže, proslulý román Umberta Eka, napínavé pátrání po pachateli vražd ve středověkém klášteře vrcholí v bludišti klášterní knihovny, je plastickým obrazem evropského středověku a ukázkou vztahu křesťanského intelektuála k nekřesťanské učenosti, kacířství a inkviziční praxi. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.

0: jestli kapela je živý organismus, tak bubeník je srdce. A srdcař. Víkend bubeníků na rádiu B.
1: Teda přátelé, že já jsem se prokec, že ještě nemám doma gramofon. Vždycky jsem ho měl a už jsou to léta, kdy ho nemám. No a hned jsem dostal samozřejmě CRS, tak tady třeba Dané, nejsem typ, co píše do rádia nebo televize. Ty ostudo, nemáš gramec a ještě se k tomu přiznáš před být národem. Běž a kup, nebudu radit, ale jakýkoliv project. Asfalt je asfalt, chápu, není moc času, ale jednou týdně si pustit vinyl. Povinnost, zdravý Jindřich. Jindro, děkuju za tohle pokárání. Jo, půjdu se kouknout, co vůbec, já už tomu vlastně vůbec nerozumím těm. A já mám vinily jako od kamarádů, jo, co tady, třeba od Jirky Ruška, víte, o koho jde, že jo, samozřejmě Vítkovo kvarteto, mám vinyl a od dalších, tak to je opravdu opravdu ostuda, že nemám ten gramec. No. Tady píše Carlos kur a tečky nějaký asi kurva je ti dané Carlos, teď nevím, o co jde, omlouvám se, jo, ale asi to taky bude mít souvislost s tím gramcem. Pak mě tady píše Evička. Ahoj, Dané, máš pravdu, klasické černé desky na rozdíl od CD mají hloubku, ale CD jedou jakoby v jedné rovině. Nerozeznáš tam, co má být zdůrazněné, Eva. Já bych to pochopil tak, že ucho normálního posluchače možná nerozezná ten rozdíl, tu hloubku, jak píše Eva, respektive to spektrum toho zvuku, je pravda, že ten vinyl to umí líp. Říkalo se dřív, když byly zaváděny CDčka, že CDčka to umí líp, ano. Tak když tak se mi přiznejte nebo napište mi, zdali vy, co jste měli gramce, to nás byla většina, že jo, než přišli CDčka, jestli cítíte rozdíl v tom zvuku, v té dynamice, v tom spektru toho zvuku, hloubky, výšky, opravdu tu plastičnost toho zvuku. Ano, já to teď jenom říkám teoreticky, protože já jsem gramec už dlouho neslyšel, respektive muziku z gramce. Já až ten gramec kurňa konečně koupím, tak to dokážu posoudit a pak vám sdělím svoje pocity nebo svoje poznatky, ale zatím mi napište tedy, jestli máte tu zkušenost, že v skutku ty vinily hrajou líp, co se týče plastičnosti toho zvuku. Tak, děkuji za poznámky a za ten sprdunk, co jsem dostal. Ono to člověka hned, člověk potřebuje občas sprdunk, pozor, protože ho to pošoupne dál a dál, co si budeme povídat. No a sdělte mi svoje poznatky, zkušenosti vinyl kontra CDčko, ano. A teď už pojďme k dalšímu bubeníkovi. Prosím vás, Max Weinberg je velice seriózní pán, je mu 75 let, vypadá jak ekonomický poradce americké vlády, navíc vystudoval filmovou vědu a pak se připravoval na kariéru právníka, ale zaplať pánbů dal přednost hudbě. I když ten jeho zjev, ten fakt seriózní pán, ano. Takový páprda mi přijde, jo. Nechci ho urazit, je mu 75, to už jsem říkal. Ale pozor, od roku 1974 je členem kapely E Street Band Bruce Springsteena, která byla v roce 2014, to je jenom taková technická a faktická, uvedena do rock'n'rollové síně slávy. No a Max Weinberg je bubeník, který, je právě ten vhodný pro kapelu E Street Band Bruce Springsteena. Bruce Springsteena já strašně miluju, ale ty jeho rockové věci, nebo ne ale, a ty, tak, to je správná spojka, a ty jeho rockové věci jsou takový přímočarý, prostě to šlapé, jsou to takový ty stadionovky, kdy to znáte, že to musí mít tu energii, přímočarost. No a to právě Max Weinberg umí. Držet ten rytmus, držet ho dynamicky a držet ho prostě v tom napětí a v tom, aby to mělo, aby to nekulhalo. Aby to šlo prostě opravdu bum, čvach, vidíte, teď mě konečně napadl ten správný výraz. A v tomhle duchu je i skladba Burning Train, Bruce Springsteen a bubeník Max Weinberg a samozřejmě kapela E Street Band.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Přátelé, předem se omlouvám, kdybych pčíkal teď do mikrofonu, ale prostě jsem alergik a jak ty pily pronikají i sem do studia, tak občas mě přepadne ten záchvat toho pčíkání, ale snad to nějak udržím. V každém případě ještě voláte mi, píšete mi, jeden příspěvek mi volal jeden byťák ohledně srovnávání nebo té konfrontace CDčko kontra vinyl, ano, tedy gramofon. Tak říkal, že si koupil taky gramec, má tisíce CDček a stovky vinylů a že v tom rozdíl, tedy v tom zvukovém vnímání neslyší nebo necejtí, ale, a to bylo zajímavé, že ve prospěch toho gramce mluví to, že ten pocit, že si vyjmete, to jsou jeho slova, že si vyjmete tu desku z toho přebalu, kde máte samozřejmě ještě větší požitek z toho přebalu, když je dobře udělaný, jako výtvarný zážitek, požitek, tak vyndáte tu desku, otřete si tím hadříčkem, očistíte tu jehlu, dáte to na ten disk, tu jehlu tam posadíte, a oni jsou teď automaty, asi zřejmě, že jo, to je jedno, a teď se to rozezní, že to je krásný pocit určitý nostalgie a určitýho, jak bych to řekl, toho procesu, ano, toho procesu, že si takhle pustíte tu desku. Ne, že strčíte CDčko do stroje, ono se tam všechno jako blitru a už to hraje, ale takhle si tu desku musíte pustit sami a je to krásný pocit. A já bych k tomu chtěl ještě připomenout jednu věc. Těším se, až budu mít ten gramec a jelikož jsem prase, tak určitě ty desky nedokážu udržet v tom stavu, aby nepraskaly. Tak víte co, já osobně miluju praskání ohně, já jsem tak duší tramp, ano, když sedím u ohně a on ten oheň praská a mě to zní jako hudba. A úplně stejně mi zní jako hudba, jednak ta hudba, která je na tom, na té desce gramofonový s tím praskáním, který je sice mimo rytmus, to je pravda, ale tu atmosféru to má. Tak teď jsem se vám, přátelé, otevřel úplně dokonale. No a pojďme k muzice, kterou miluju, protože za chvíli si zahrajeme skladbu, která se jmenuje Silent Talking. Je to skladba z repertoáru kapely Yes. A s kapelou Yes bubnoval Bill Bruford, vynikající muzikant. Anglický bubeník, byl tedy, jak jsem říkal, bubeníkem progressive rockový kapely Yes. Byl důležitou osobností v progress rockovým hnutí. Bruford vystupoval s řadou populárních skupin od začátku 70. let a vystupoval jako bubeník na turné skupiny Genesis. Od roku 1972 do roku 1997 byl Bruford bubeníkem kapely King Crimson. Bruford se potom odklonil o rockový muziky nebo prog rockový muziky a soustředil se na hudbu jazzovou. Tak, tolik k Billovi, ano. A teď ovšem zpátky k Yes a skladba Silent Talking. Jak víte, kapela Yes hrála hudbu opravdu prog rockovou s různými zvraty, s dynamickými zvraty, s úžasnými melodickými linkami. A muzikanti, kteří se prostřídali v téhle partě, byli jeden jak druhý, vynikající technici, ale vynikající srdcaři, který tu hudbu cítili. A to je případ i téhletý písně Silent Talking, která není jako bumčvach od začátku do konce, ale skutku tam je spoustu zvratů a tahle hudba mě osobně velmi, velmi ladí, velmi mě baví a jsem s ní nadšenej. Doufám, že budete taky. Bill Bruford z Yes, Silent Talking.

0: Ty nejlepší, nejrytmičtější, nejsložitější i nejgeniálnější bicí party v Big Beatu. Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
1: No a další geniální bubeník Clive Burr. Clive Burr byl bohužel bubeník, britský bubeník, byl známý především jako člen kapely Iron Maiden, ale hrál i v několika dalších partách. V roce 1979 se stal členem Iron Maiden, kam přišel z kapely Samson. Podílel se na 3 albech kapely Iron Maiden 1980, tedy eponymní album, Killers rok 1981 a průlomovém The Number of the Beast z roku 1982. Od Iron Maiden odešel právě v tom roce 1982 kvůli konfliktům se Stevem Harrisem, zakladatelem a kapelníkem kapely Iron Maiden. V každém případě smutný fakt je to, že Clive Burr zemřel ve věku pouhých 56 let v roce 2013. Příčinou úmrtí bylo RSK, takzvaný roztroušená skleróza. Dneska zaplať pánbu se ta roztroušená skleróza léčí mnohem lépe, takže vy, pokud jste se s touhle chorobou setkali, nebo jí máte, nevěžte hlavu, zůstaňte optimističtí, už se to umí perfektně léčit. Já vím, že nevím, jestli lidem, kteří jsou v problému, jestli takhle pomůžu, ale faktem to je, že už se, že medicína, zaplať pánbu, pokročila. Tak, pojďme ke skladbě Genghis Khan, anglicky tedy Genghis Khan, že jo? To je skladba kapely Iron Maiden, kde hraje na bicí Clive Burr. Tak prosím, tady to máte.

0: roku. A my jim děkujeme. Víkend Bubeníků na Rádiu Beat.
1: No a teď pojďme zase do muziky, která je taková, řekněme, sofistikovanější. Tím ji nechci upřednostňovat před klasickým hard rockem, to vůbec ne. Jenom rozlišuju žánr, prosím vás, jo. Jeff Dunn, bubeník, anglický bubeník, od roku 2002 až do svého odchodu v roce 2007 hrál s kapelou Manfred Mann's Earth Band, ta ještě existuje v téhle době, vidíte, v novém mileniu, to je neuvěřitelný. No ale předtím, než se připojil k Earth Bandu, hrál a nahrával s Van Morrisonem, to je další legenda, kde se objevil na albech Too Long in Exile, A Night in San Francisco.

Českou a Days Like This a ještě na jednom The Hillen Game. Tak, víte, 4 alba. No ale co je důležitý, že Jeff Dunn byl členem kapely Procol Harum od roku 2006 až do jejího rozpadu v roce 2022. Objevil se na jejich živých albech One Eye to the Future, Life in Italy 2007, anebo na albu The Spirits of Necken a MMX a na posledním studiovém albu Novum z roku 2017. Tak to je Jeff Dunn. Já se tady podívám, to bude poměrně mladý kluk, myslím, když já tady nemám údaje o jeho věku a datumu narození, bohužel, ale na fotkách vypadá velice svěže z roku 2017. Je to mladý chlap, co si budeme povídat. Tak, pojďme se opustit s kapelou Procol Harum ve skladbě Image of the Beast.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Dovolená v Chorvatsku letos průměrnou rodinu vyjde zhruba na 38,5 tisíce korun, což je meziročně o 4 tisíce víc. Souvisí to prý hlavně s kvalitnějším ubytováním, doprava ceny zvyšuje jen minimálně. Jel někdo z vás na kole z Jizerských hor do Českého ráje? Většinou je to z kopce, takže se dá ujet i 80 km bez toho, abychom se nějak významně nadřeli. Kuba Turek z Hory doly.cz říká, že výhodou je vlak, který můžeme využít.
2: Pokud pojedeme z Prahy, dojedeme do Tanvaldu rychlíkem a z Tanvaldu vyjedeme zubačkou nahoru těsně za polské hranice do Novosvětského sedla, kde je zastávka, která se jmenuje Polana Jakušice. Potom nám bude odměnou, že pojedeme přes Jizerské hory, ne moc kopce, ne moc do kopce, pojedeme přes samotu Orle, což je dneska velká hospoda, a přes údolí Jizery, což je asi nejhorší klesání a stoupání, které na této túře zažijeme, do osady Jizerka a pak dolů už potom přes Příchovické sedlo, Tanvald, do Železného Brodu. Tohle to pořád jedeme po vedlejších silničkách. Z Železného Brodu je od loňska vedená cyklostezka, která nás dovede do Turnova podél Jizery a po zase vedlejších silničkách, po kterých je vedena cyklotrasa, dojedeme do Mnichova Radiště. To znamená, že jsme si užili jak kopce Jizerských hor, tak už roviny Českého ráje a můžeme nasednout do vlaku. Je to ten samý rychlík, který nás doveze do Tanvaldu, tak nás odveze nazpátek do Prahy. Samozřejmě nemusíme jezdit jenom do Prahy, ale stejné spojení je tam třeba z Liberce, Jablonce, Hradce Králového a podobně.
1: Nová studie varuje před kolapsem satelitů na nízké oběžné dráze. Při výpadku řízení by kvůli jejich velkému množství mohly srážky začít už během 3 dnů, zvlášť při silné sluneční bouři. Řetězová reakce by ohrozila satelitní internet, navigaci i předpověď počasí. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.

0: a gongy. Prostě vše, co občas vyžaduje i trochu hrubší síly. Víkend Bubeníků na Rádio Beat.
1: Prostě všechno, do čeho se dá mlátit, co si budeme povídat, ale řekl jsem to až příliš hrubě. Je 17 hodin a 12 minut, posloucháte Rádio Beat, od mikrofonu zdraví Dan Kohout, no a máme Víkend Bubeníků. A pojďme k dalšímu mistrovi. Mitch Mitchell, John Mitch Mitchell, celým jménem. To byl britský bubeník, který se proslavil hlavně jako člen kapely, no a pamětníci vědí a odborníci vědí, The Jimi Hendrix Experience. Bicím se dostal na umělecké škole, teď tedy mluvím o, ne o Hendrixovi, ale o Mitchovi, kde poznal mnoho bubeníků. Začal zaskakovat v kapelách Johnny Kidd and the Pirates a Screamin' Lord Sutch. Později hrál profesionálně s kapelami Riot Squad a Pretty Things. To je už velice známá kapela, která se prosadila celosvětově. No a potom mu zavolal manažer Jimiho Hendrixe, jestli nechce hrát s Nolem Redingem v kapele tady toho velkého kytarového mistra. No, on souhlasil, Mitch Mitchell, a tak vznikl základ kapely The Jimi Hendrix Experience. Původně mělo jít jen o turné po Francii, ano, ale nebyl důvod, aby se kapela rozešla po tom turné, protože jim to fakt fungovalo dokonale, no tak vznikla oficiálně kapela s názvem The Jimi Hendrix Experience. Takže takováhle byla historie týhletý party, kde byl Mitch Mitchell nedílnou součástí, vynikající bubeník. Skladba Boba Dylana, kterou převzal Jimi Hendrix, udělal cover, kde Mitch samozřejmě bubnuje, a ta skladba, všichni ji známe, se jmenuje All Along the Watchtower.

0: organismus, tak bubeník je srdce. A srdcař. Víkend bubeníků na rádiu B.
1: No a v následujících chvílích se přehoupneme zase do trošku jiného rockového žánru, protože na bicí bude hrát Steven Adler. Známé to jméno, americký bubeník, v letech 1985 až 1990 působil v kapele Guns N' Roses, odkud byl v roce 1990 vyhozen, neboť kvůli drogové závislosti nebyl schopen dokončit nahrávání dvou zásadních desek, dvou zásadních alb, Use Your Illusion 1 a Use Your Illusion 2. V kapele jej poté nahradil Matt Sorum, ex-bubení kapely The Cult. V 90. letech pokračovaly jeho problémy se závislostí na heráku, který vyústili až mozkovou mrtvici, která poškodila jeho levou část tváře a mluvu. V současnosti se své závislosti zbavil a hrál na bicí v kapele Adler's Appetites, níž absolvoval i světový turné, nebo s touhle kapelou. V roce 2011 založil novou kapelu Adler se členy kapely Lionem a LA Guns. Tolik tedy ke kariéře Stevena Adlera, který se naštěstí z té závislosti dostal. Já to říkám furt, přátelé, neberte tyhle tvrdý drogy, to je opravdu na pytel. To nemá smysl. Já osobně, teda když se mám přiznat, jo, tak si občas jednou za půl roku, za čtvrt roku, max, dám jointa kvůli očnímu tlaku, to strašně pomáhá, jo, ale já nenavádím teď, jo. To je nakonec, ta tráva je teď oficiální vlastně látka v oficiální léčebných metodách. Ne na oční tlak, ale i na jiné věci. Ale tady ty hráky, nevím. Nevím, jestli jste to někdy zkusili, já teda rozhodně ne a nehodlám to zkoušet, protože je to fakt podle mě velký svinstvo. No ale pojďme zpátky k Stevenovi Adlerovi. My ho teď uslyšíme na bicí ve skvělý skladbě, je to fakt takový ten opravdu ryzí hard rock. Skladba, která se jmenuje Baby Can Drive, no a patří do repertoáru kytaristy Guns N' Roses Slashe. A kromě Adlera tady ještě hostují Alice Cooper a taky další výborný muzikant Nicole Scherzinger, tedy respektive muzikantka, abych byl přesnější. Tak pojďme si to pustit. Je to výborná pecka pro dobrou nedělně odpolední náladu, bych řekl.

0: mikrofonu a největší hluk. Vždycky. Víkend bubeníků na Radio Bean.
1: Jak jsem upozorňoval celý tenhle víkend, že bicí nejsou jenom sola, že jo, bubnový, a nějaká výrazný prosazení v jednotlivých písničkách, ale bicí jsou především základ té kapely, ten motor, jak bylo řečeno, ano, který drží celou tu písničku nebo jednotlivý písničky pohromadě a dává jim atmosféru. Jo, to jsem chtěl říct, abyste nečekali zase něco, ale já myslím, že nečekáte, že už víte, o čem to je, že by tady byly nějaký machrovský bubenický sola. Já chci teď vzpomenout, on je ještě naživu samozřejmě, ale vzpomenout na ty časy, kdy John Densmore hrál s kapelou Doors. John Densmore, americký bubeník, v letech 1965 až 1973 byl bubeníkem kapely The Doors. Dřív se učil hrát na piano, tedy na klavír. Začínal v kapele Psychedelic Rangers s Robbie Kriegerem, budoucím taky členem kapely The Doors. V roce 1967 se přidal k The Doors. Po rozpadu The Doors hrál s Robbie Kriegerem v kapele The Buzz Band. Robbie Krieger, jenom připomenu, byl kytaristou kapely The Doors. Tam to bylo hrozně zvláštní. The Doors nebyla taková klasická rocková kapela, už tím soundem, už tím zvukem, zkrátka Ray Manzarek a Jim Morrison tvořili duo, který vytvořili jakýsi fenomén, úplně něco jiného, než na co byli zvyklí posluchači rockové muziky. To bylo úžasný právě. A chci říct jednu věc, technickou tedy. Ray Manzarek hrál klávesy, to víme všichni, a zároveň obsluhoval i basové linky, protože kapela The Doors neměla baskytaristu. Robbie Krieger byl kytarista, John Densmore bubeník, Ray Manzarek tedy klávesa, který v podstatě obsluhoval veškerou tu harmonii a sound kapely The Doors a zároveň ještě hrál basový linky prstama, jo, tedy ne jako baskytarista, ale jako klávesák. To jsem jenom chtěl připomenout těm, kteří to třeba nevědí nebo netuší. Samozřejmě Jim Morrison pouze zpíval, byl autorem textu a jeden z nejkrásnějších šílenců, který tahle země nebo Pán Bůh stvořil. Co si budeme povídat? Tak, vzpomínka na všechny tyhle ty výborný muzikanty, který se jmenoval, a především, když máme ten bubenický víkend, na Johna Densmora. Doors, hello, I love you. S tím se stotožňuju. Posílám domů tenhle vzkaz. Hello, I love you.

0: najčastejší, najsložitejší i nejgeniálnější bicí party v Big Beatu. Víkend bubeníků na rádiu Beat.
1: Podle mýho názoru, přátelé, jedna z nejkrásnějších písní Ozzyho Osbourna All the Late Tonight. Tak jsem si na ní vzpomněl, tak jsem ji tam musel vložit takhle, jo, abych udělal radost sobě, doufám, že i vám. Ale pojďme k dalšímu vynikajícímu bubeníkovi, legendárnímu vlastně, dá se říct, Ian Paice. Ian Paice, bubeník kapely Deep Purple, po odchodu Johna Lorda v roce 2002 je jediným zakládajícím členem, který v kapele hraje po celou dobu její existence. Během nečinnosti Deep Purple hrál v kapelách Paice, Ashton and Lord, Whitesnake a taky s Gary Moorem. Nevím, Moorem. Vždycky nevím, jak se to vysluje. Já to říkám tak jako mezi, jo? Moore. Tak nějak. Gary Moore, tak ten toho taky zdravím do rokovýho nebe. Výborný kytarista, ten Lizzy, vzpomínáte, že jo? Ale tady se sešli s Ianem Paicem v písni Falling in Love with You. Je to vynikající záležitost, no tak těšme se, bezvaný Big Beat.

0: Radio Beat. Toto je náš Šimi. Šimi má kolo, Šimi jezdí dobře, Šimi jezdí rád. Šimi myslí na bezpečnost, má helmu a dbá, aby byl v provozu vždy řádně vidět. A co ty? Buď jako Šimi. Mrkni na nové cyklodresy s volnějším střihem a ve světlejších barvách. Šimi už si objednal. Udělej to také na adrese klub.radiobeat.cz.
1: Jo, já bych do toho, co to tam máš. Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
2: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
3: Prosím vás, vy jste cukrárna?
4: Ne, autoservis.
3: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
4: Povídám, že jsme...
3: Indiánka, rychle.
4: No, jak chceš. 20 korun.
3: Cože?
5: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
3: Větrník.
5: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
3: Větrník. Větrník. A je čerstvý?
5: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
6: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. V Příbrami se 12. až 14. června uskuteční setkání hornických měst. Na programu jsou například slavnostní průvody uniformovaných spolků nebo výstava. Účast potvrdilo 50 spolků z České republiky a 32 ze Slovenska, Maďarska, Polska, Rakouska nebo Slovenska. Starosta Příbrami Jan Konvalinka k tomu říká.
7: Očekáváme návštěvnost v nižších tisících osob. Jsme na to připraveni. Po té technickou organizační stránce všechny složky jsou do toho zapojeny, ať už ty složky města, příspěvkové organizace, odbory, ale tak i složky další, jako jsou hasiči, policie a tak dále. Je to, myslím si, propracované úplně do detailů. Ten program je nastavený tak, aby si v něm každý našel své.
6: Připraven bude bohatý hudební program. Vystoupí například Michal Prokop, Nějagáš Djorb a další. V Kladenské ulici přivítá návštěvníky velkoplošná malba, která připomene historii Březových hor, tedy bývalé hornické osady, která byla v minulosti samostatným městečkem. Bečovský tekutý poklad, lahve s vínem a koňakem, které byly před víc než 40 lety objeveny v hradní kapli společně s relikviářem svatého Maura, je zase kompletní. Z Francie se vrátila zpátky domů extrémně vzácná kolekce 8 lahví vín ročníku 1892 a 1896. Tamní odborníci jejich obsah podrobili mimořádně pečlivému restaurátorskému procesu a vína se tak podařilo zachránit. Po ozdravné kůře se vrátili zpět na Bečov, kde pro kolekci 136 lahví nejvzácnějších vín světa vzniká nová expozice. Podle odhadů by hodnota celého souboru mohla v případě aukce dosáhnout 100 milionů korun. Víc už se do guláše nevejde. Teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.

0: roku. A my jim děkujeme. Víkend Bubeníku na Rádiu Beat.
1: Navíc tahejte ty železa, že jo? Já jsem o tom včera mluvil. Tahat ty železa, tedy stojany od bicích, to musíte tomu Bubeníkovi samozřejmě pomoct, jo? To je těžký jako kráva, ale to je hruza hruzoucí. Ještě to je na věc. A potom k těm vzkazům na SMSky, maily, tak je to tak trošku jako v politice. Jsou takový sprostý SMSky, nebo sprostý, no, takový, no sprostý, nebo maily, přátelé, chci říct k tomu jenom jedno. Co je zajímavé, že když někdo kritizuje takhle uboze, tak se nikdy nepodepíše. To je zajímavé, vidíte. Když někdo píše celkem oprávněně a něco kritizuje a podepíše se, tak si z toho člověk veme nějakou inspiraci a snaží se zlepšit svůj projev nebo názor, dejme tomu. Ale tady ty idioti, co píšou tady ty sprostý SMSky a maily a nepodepíšou, to jsou takový ty zbabělci, na který jsme zvyklí. To jsem chtěl jenom říct v původu poslední hodiny. Bubeníku, ti inteligentní mě určitě pochopili a ty blbci asi ne. Tak a pojďme dál, protože teď nás čeká skladba, která je výborná, netypická pro kapelu Queen. Jmenuje se Great King Red. No netypická, složitější, než jsme od nich zvyklí. No a samozřejmě víme moc dobře, že v téhle kapele bubnoval nebo bubnuje vynikající muzikant Roger Taylor. Roger Taylor je zpěvák, bubeník především a hlavně multiinstrumentalista. On to využil na svých solových albech. Známý je hlavně tedy jako bubeník kapely Queen, svý druhý jméno Meadows zdědil dle tradice své rodiny, která se přenáší z generace na generaci. Ale tak to nás zase tak nemusí jako zajímat, i když pro historiky a lidi, který to zajímá do detailu, tak určitě ano. Už od počátku měla jeho hra, myslím na bicí, opravdu nezaměnitelný zvuk. V anketě rockovýho rádia Planet Rock z roku 2005 byl zařazen do osmičky nejlepších bubeníků klasického roku v historii. V roce 2001 byl uveden do rock'n'rollové síně slávy. V skutku Roger Taylor hraje, jak jsem to říkal už včera, na začátku odpoledního vysílání, bicí nejsou jenom řach, řach. Jo, bum jako bum. V skutku každý bubeník má svůj styl. Ono se říká, na bubny, co můžete vyjádřit, jako jo, na kytaru, když hrajete. Kytara taky každý, když jsem tady měl Norbyho Kováče v rokový zpovědnici, tak to vysvětloval. Tak jak dáte ruku na hmatník, jak pak brnkáte, to říkám tak blbě, tak tím získáte zvuk, proto víme, jak zní kytara Blackmora, víme, jak zní kytara Marka Knopflera. O tom to je, jo, jako nástroj je jeden, ale každý muzikant mu dá svůj typický, autentický zvuk. A u kytary to chápeme, ale u bicích bychom si řekli, jak můžeš jako bouchnout, bouchneš jak bouchneš. Ale jako díky bohu, ne bohužel, díky bohu je to tak, že toho bubeníka nakonec poznáte podle jeho stylu. A to je přesně Roger Taylor, který bubnoval tak, jak bubnoval, nebo bubnuje, jak bubnuje. A o tom to je, v tom je ta hudba nádherná. Tak, pojďme přátelé ke skladbě kapely Queen, která se jmenuje Great King Red, kde bubnuje Roger Taylor. A to je jasný, samozřejmě, když jsou to Queeni. Ale všimněte si, ta skladba není zas tak známá, ale o to bych řekl skoro říšně lepší. To je tak propracovaná záležitost, tak skvělá muzika, kde Roger Taylor v skutku vyniká jako svině. Pojďme do toho.

0: Čas vyžaduje i trochu hrubší síly.
1: Víkend Bubeníků na rádiu Beat.
2: Nádherná skladba kapely Crosby. Chtěl bych ti jenom říct, že nejlepší chvíle jsem zažil jenom s tebou. Ta skladba se jmenovala Sára. No a teď už pojďme k dalšímu vynikajícímu bubeníkovi, který se jmenuje Lee Kerslake, respektive jmenoval, nebo jmenuje, no, už je v rokovém nebi, co si budeme povídat. Byl to anglický bubeník, dlouhodobě působil v kapele Uriah Heep. V druhé polovině 60. let byl členem kapely The Gods. Do Uriah Heep přišel v listopadu 1971. Odešel pak v roce 1979 a znovu vstoupil v dubnu 1982. Takže to byly takový ty výstupy, vstupy. Definitivně ze skupiny odešel ze zdravotních důvodů v roce 2007. Hrál i na solových albech členů Uriah Heep, Kena Hensleyho a Davida Byrona. V období let 1979 až 82 hrál na albech z Black Sabbath či s Ozzy Osbornem. Takže opravdu se angažoval k těmto skvělým rockerům, tak oni se ho nakonec vyžádali. Působil jako studiový muzikant společně s baskytaristou Robem Dainsleym. Hrál na Ozzyho albech, jak už jsem zmiňoval, Blizzard of Oz, Diary of a Madman a taky hrál potom hrál takovou neblahou roli, to musím říct, kdy se soudil ve sporu mezi ním a Ozzym. Tak to už nebudeme rozpitvávat, to nás opravdu nezajímá. Nás zajímá muzika a my si pustíme skladbu, která patří opravdu k těm top hitům kapely Uriah Heep. Takže Lee Kerslake s kapelou Uriah Heep, dá se říct domovskou a vynikající píseň nebo skladba, jak chcete, Return to Fantasy.

0: Jestli kapela je živý organismus, tak bubeník je srdce. A srdcař. Víkend bubeníků na Rádiu B.
1: Ano, kapela je rozhodně živý organismus, to je fakt. Dřív na západě, nebo v těch západních kapelách v Anglii a tak dále v Americe, byla tak trošku zrada, když nějaký muzikant přestoupil do konkurenční kapely. Jo? Představte si, že by Ringo Starr přešel z Beatles ke kapele Rolling Stones. No, to by byl skandál jako svině. Ale postupem času se to všechno srovnalo už kvůli ekonomickým důvodům a tak dále. A muzikanti tak jakoby hostovali nejdřív, že jo, a pak přicházeli k různým kapelám. Já si pamatuju ještě z našich pomínek, já nevím, v 80. letech, když jsme hráli, když někdo přešel k jiný kapele, tak to byla zrada takzvaně, jo. Teď už je to samozřejmě úplně jinak, protože každý hrajeme v jiných kapelách podle toho, co nám to vynese samozřejmě. Ne jako kvůli prachům hrát sračky, ale že když hrajeme s nějakou kapelou, která hraje hudbu, s kterou souhlasíme, tak samozřejmě hostujeme nebo přecházíme do jiných partiček. Ti, kteří jsou na tom závislí, na té muzice, tak to naprosto chápu, že musí hrát co nejvíc, co si budeme povídat. Proč to říkám? Teď se vracím ale opravdu do dávné minulosti. Phil Collins, tohoto chlapíka, všichni velice dobře známe, anglický zpěvák a bubeník, člen kapely Genesis a držitel cen Grammy a Oscar, protože je i herec, co si budeme povídat. Phil Collins, obrovská osobnost. Já si tady toho chlapíka nesmírně vážím. To, jak převzal ten post frontmana po Gabrielovi v kapele Genesis, to bylo opravdu luxusní a je to vlastně takový fenomén v historii rockové muziky.

Elko Lenz, jelikož byl luxusní bubeník, který měl svůj vlastní styl, který originální styl, tak si ho ostatní hvězdy brali na různé nahrávky nebo na koncerty. Takhle si ho vyžádal Robert Plant a natočil s ním skladbu, která se jmenuje Other Arms. Robert Plant s Philem Collinsem. Other Arms.

No a přátelé, víkend bubeníků končí, teď vám představím toho posledního. Co se týče bubeníků, jak jsem říkal, je to vskutku pestrá paleta různých bubeníků, metalových, ty, co hrajou tu tvrdší muziku, jazzových, tak trošku jazzrockových a tak dále. Co se týče Mikea Portnoye, to je bubeník, který hraje v kapele, kterou všichni mnozí znáte, v kapele, která se jmenuje Dream Theater, což je prog-rocková kapela. Co se týče prog-rocku, tak tam ty bubeníci a vůbec muzikanti potřebují zvládat víc jakoby funkcí, než je ten nástroj. To znamená, musí zvládat hraní takový to klasický, rockový, ale i to jazzový, zkrátka musí se přenášet z jednoho žánru do druhého, protože takhle ty kapely hrajou. A to Mike Portnoy zvládá naprosto skvěle. Tak to bude nakonec Dream Theater, skladba Surrounded s Mikem Portnoyem. No a já vás můžu pozvat osobně zase na úterý na rokovou zpovědnici, kde budu mít velice zajímavého hosta, který je mimo jiné i fotograf, který třeba fotil, no jak se to jmenuje tam na té Ukrajině, no vidíte to, teď mě to úplně vypadlo, Černobyl, ano, ty různé vybydlené oblasti, a on nám o tom řekne své, ale i o jiných tématech se budeme samozřejmě bavit. Tak, Dan Kohout vás zdraví, loučí se s vámi, za chvilinku Větrník a posléze Hard and Heavy, jak je v neděli večer zvykem. Tak, mějte se hezky, užijte si zbytek nedělního večera a teď už Mike Portnoy s kapelou Dream Theater Surrounded.

0: Ahoj býťáci, tady je Zdena Vřešťál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail brestal@aplas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište brestal@aplas.cz.
1: Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
2: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
3: Včera neděle bylo. Včera neděle bylo.
4: Za týden bude zas.
5: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase
6: Hard and Heavy.
7: Klasika, novinky, rozhovor.
8: Dnes večer od 8 do půlnoci.
9: Za
8: týden
9: bude
10: zas. Čerstvá rocková muzika.
11: Aktuální novinky.
10: Špičky světových hitparád. Prostě Větrník.
11: Větrník.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na rádiu Beat.
1: Tak jak je teď u vás doma? Fouká to tam? Pokud ano, jinak si vítrvané. Větrník to tak má rád a to svižněj se roztočí. Mám na mysli pořád na rádiu Beat, který už za 2 týdny stoupí do 11. stovky. Ano, do 11. stovky. Připravili jsme ho v tradičním páru Jaromír Tůma a Pavel Černoch, kde první je tu přes hudbu a druhý přes zvuk. Protože jsme na Beatu už od léta 2004, rozlišujeme mezi veterány a nováčky. A tak mám přehled třeba o skupině Victorious, která se právě v tom roce 2004 semkla v Lipsku. A před chvílí se popáté přihlásila otvírákem Golden Glory z dubnového 7. alba World War Dinosaur. Tempo a krok s ní udrží kapela The Fray, jejíž zrod před 24 lety zaregistrovali ve škole v americkém Denveru. 13. března vydala 5. album Ally That Waits a na její ukázku, celkově už 13. pro Větrník, nebyl problém. Ladies and gentlemen, titul písně zní My Heart's Crowded Room. Mé srdce je přeplněná místnost.

0: větry.
1: Na Rádio Beat.
2: Tak jak je to vlastně s nimi? Jsou spolu, nejsou spolu? Skupinu Brother Kane s Alabama jsem dávno pustil z hlavy. Do toho ale přišla informace, že v roce 2022 se dalo kvinteto opět dokupy. A to i s dvěma hráči, kteří kapelu v roce 1990 zakládali. Zpěvákem a kytaristou Damonem Johnsonem a basákem Glennem Maxim. Letos 17. dubna dokonce vydali čtvrté album Magnolia Medicine, první po 27 letech. Tak si z něho pustíme Nothing to Lose, abychom se přesvědčili, že se Damon po letech paběrkování u Lynyrd Skynyrd, Alice Coopera a Thin Lizzy neodnaučil hrát.

Větry. Větry. Na Rádiu B. Řezen na americkém rockovém žebříčku opanovala k mému údivu album Mutiny After Midnight skupina Johnny Blue Sky z Jacksonu ve státě Kentucky, kterou jsem neznal a nikdy nehrál. Asi aspoň to jedno uvedení ve Větrníku dlužím, a tak se o ní při nahrávce Don't Let Go podělím i s posluchači, kteří jsou spíše do country. Go hear that.

0: Otočte to spolu s námi. Větrník na rádiu Beat.
1: 27. března se pro změnu zaradovali milovníci kytary, který není nepříjemné odbočení jejich oblíbeného nástroje směrem blues, jazzu a soulu. Po 5leté odmlce a svědování mistrovi strunného nástroje Jeffu Beckovi si 74letý rodák z Kalifornie Robert Ford dovolil na svém 30. albu Two Shades of Blue stylové odbočení v podobě komerční hitovky Perfect Illusion. Prostě trefil se do stylu větrníku.

Větrník na Rádiu B. Nevím, zda si mohu dovolit šířit neověřenou informaci, ale pozvánka na blížící se koncert skupiny Skindred ve Voticích, na kterou jsem narazil, mi připomněla 70. léta a moji diskotéku na Žabárně ve vesnici za Litomyšlí, kde na mě kozel koukal za oknem. Nejradši bych se za velšskou heavy, rega a punkovou kapelou rozjel, abych si v prostředí ladovských obrázků zopakoval skladby, které se Skindred občas trousím ve Větrníku. Dneska konkrétně Can I Get A z alba You Got This, které vyšlo 17. dubna.

0: Každý týden se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu B.
1: Jak už jste si asi povšimli, snažíme se udržovat Větrník v otáčkách s výjimkou pasáže v půli pořadu, kterou bych nenazval pauzou, protože si hledá své vyhraněné posluchače. Mám na mysli rubriky Ploužáka Kláda, z níž první je navíc spojena s pozvánkou k tanci ve dvou. Musíš tam dát ještě jeden ploužák, hučel do mě už nežijící hudební skladatel, když na mé večerní diskotéce pro účastníky prázdninového soustředění festivalu Mladá píseň v Jihlavě balil už nežijící zpěvačku. Dneska zvolní ve Stockholmu založená skupina Sister pro svůj hedonismus přirovnávaná ke Slíz roku a kapelám LA Guns, White Zombie a Misfits. 21. listopadu vydala 5. album The Way We Fall, z něhož zaploužíme nahrávkou Let Me

0: Větr.
1: Radio Beat. V každém větrníku hledáme a zpravidla nacházíme místo pro skladbu, kde neměříme minutáž se stopkami v rukou a řídíme se heslem rychlých šípů, kliďánko, želvička. Dnešní kláda se navíc nazývá Čekání na tebe, Waiting for you, a neslušilo by se dámu před předpokládanou schůzkou popohánět. Tou lady je Bree Gordon, zpěvačka z Chicaga, jedna z celebrit, které si na album duetu The Power of Duets Volume 1 pozval Jim Petterich, vokalista, kytarista a klávesista spojený s historií kapel Ides of March, Survivor a současné World Stage.

0: se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu B.
1: Manchesterská skupina James mě postavila před složitou výzvou. Skoro celý den mi to zabralo. Vydala průře svou tvorbou, 58 písniček. Všechny jsem vyslechl a eliminoval ty, které už ve větrníku zazněly. A zabodl prst na tu pravou, vyvolenou, mnou dosud nepolíbenou. A teď trnu v rozpacích, bude se vám líbit Getting Away With It s podtitulem All Mess Up, které původně vyšlo v roce 2001 jako jediný single z 9. alba Please to Meet You a dosáhlo 22. místa na žebříčku Spojeného království.

Vítr na Radio Beat. Žít ve Spojeném království dost určitě bych si nenechal ujít loňské tamní turné skupiny Uriah Heep. Nejen kvůli Uriahům po Magnum, druhém nejhranějším tělesu v historii větrníku, ale i ze zvědavosti na předkapelu. Tou byli už 39 let více či méně aktivní Taiketo z New Yorku. Stejně jako Uriah Heep se snaží si o radio-friendly rocks. Hudbu, o jaké se říká, že je přátelská k rockovému rádiu. Letos by se konečně mohli prosadit, říkám si po 20. březnu, kdy vydali 6. album Closer to the Sun, které si značně rozumí s melodií. Třeba v naší ukázce Far and Away.

0: s námi. Větrník na Rádio B.
1: Když padla zmínka o koncertu, co takhle protáhnout se do sálu s vášnivou odezvou publika? Z jevištních záznamů si na gramofonovém trhu momentálně nejlíp stojí album Life and Alive dívčí skupiny Thunder Mother ze švédského Växjö, která je mimochodem ohlášená na 13. srpna k vystoupení na zámku Moravský Krumlov. 17. dubna vydaný živák, natočený v Kolíně nad Rýnem, si teď konkuruje i ve Větrníku se studiovým albem nové dívčí formace GEMS. Hudebnic tu máme rázem 8 na místo 4 a můžeme hovořit o velice produktivní formě ženského rozmnožování. A teď už do Kolína za peckou The Road is Ours.

Co by jsme se s tím nějakým způsobem párali v dnešním dílu pořadu Heart & Heavy hned ze startu, hned otvírák, hned jedna čerstvá novinka. Taková první na závěr by se dalo říct. Teda není to tedy ve spojení s pořadem Heart & Heavy, ten doufám ještě nekončí, ten by nám tady ještě nějaký pátek na beatu vydržet mohl, ale je to první single z poslední desky z té, co ještě nevyšla a bude závěrečnou od kapely Sinner. Nikým nečekání, nikým nezvání, v tom uplynulém týdnu právě Sinner vypustili tuhle tu píseň do světa a rovnou s tím potvrdili to, co už předtím zveřejněno zase bylo, aby to nebyla úplná šlupka, že 31. července vychází album Boom Bang Goodbye a to je poslední věc v historii téhleté německé hardrockové party, která to nějaký 4 dekády táhla právě pod vedením Matta Sinnera. Wait se jmenuje ta píseň, Wait se jmenuje tedy i otvírák dnešního vysílání Heart & Heavy, takového trošku obestřeného tajemstvím, u kterého vás zdraví Standa Rubáš. Proč říkám obestřeného tajemstvím? No, ti, kteří koukají na web, Facebook, Instagram a já nevím, kde všude, kde se objevuje náš playlist takhle v neděli večer, tak vědí, že v něm je dneska velká díra. Je tam záměrně, protože víte akorát, že v 10 přijde Petr Korál a bude se vyhlašovat Břitva 2025. No a aby jsme nepokazili veškeré překvapení, no tak pochopitelně, že na tom webu se nedočtete, kdože se bude hrát ve 3. hodině. Až to celý odběhne, tak pak na web ten playlist doplním, ale dopředu tohleto tajemství vykecat samozřejmě nechci. Co jsem tam ale vykecal, je svůj playlist, takže kdo si ho už okem projel, ví, že pro dnešek tady mám zase velkou sbírku z brusu nových písní, které předcházejí jednotlivým deskám, protože těch singlů, které jsem dostal v uplynulých 7 dnech, je víc než dost a protože nejsem žádný soukromník, tak si je nebudu syslit u sebe doma v počítači, ale zároveň je vypustím takhle do světa. Jako jsem to udělal u Sinner, to udělám u spousty dalších kapel, ale takhle nebudu hrát jenom čerstvý novinky, sem tam šoupneme něco, co už je staršího data. Rozumějte, má to v datu vydání jiný letopočet než 2026. To říkám záměrně, aby mě někdo neřekl, že tahle ta další věc, která je na řadě v Heart & Heavy, tak zas tak stará není. To je pravda, 3 roky má za sebou. Chapter 3, nebo Chapter 3 po americku s podtitulem Downfall, tak se jmenuje deska, kterou právě v roce 2023 vydalo takovéto mezinárodní uskupení nazvané Ad Infinitum.

0: na beatu.
1: Něco pro ty, kteří to mají rádi takové, řekněme, melodičtější. To byly ti Ad Infinitum, ke kterým mám speciální vztah a myslím, že nejenom já, protože když tenkrát před lety padly všechny ty covidové zábrany, tak tahle ta kapela už nějaký pátek existovala, už měla vymyšlenou i nějakou muziku, ale jediné, co jim na jejich vzniku tenkrát chybělo, tak bylo odehrát svůj první debutový koncert velký na velkém festivalu. No a protože ten covid jim zkomplikoval plány, tak to tenkrát vyšlo tak, že to první vystoupení Ad Infinitum proběhlo právě tady u nás a bylo to na festivalu Rock Castle. Takže kdykoliv je vidím a slyším, tak si vybavím právě tuhletu speciální událost, protože na všech těch muzikantech bylo vidět, že s nimi ty emoce hýbou, že konečně už tenkrát mohli tu svou muziku představit živě fanouškům a už tenkrát, byť to byla vlastně úplně nová kapela, tam těch fanoušků bylo víc než dost. To jsme si zahráli. Pak jsme si zahráli takovou blbinku, zase jeden ze singlů z nové připravované desky, píseň s Brusu čerstvou v této podobě, jinak samozřejmě píseň, kterou leta letoucí znáte v podání Opus nebo všech těch dalších pokračovatelů Life is Life, se stala velkým hitem a velkým hitem je dodneška, kdokoliv na tuhletu skladbu hrábne, tak se mu to zkrátka vydaří. Berte to jako další jednu čerstvou věc, kterou v tomhle případě do světa vypouštějí maskovaní Workings. No a další jednou čerstvou věcí tady na beatu v pořadu Hard and Heavy můžeme pokračovat zase v podání kapely Nemaskované, takové té něžné s ženským vokálem schovaným za název Xandria. I ti jich pracují na nové desce, už jsme se tu o ní bavili, už jsme si hráli i nějakou muziku z ní, ale ještě jsme si nehráli ten nejčerstvější single, který nese název Colors a zní takhle.

Novinka od kapely Xandria a sice věc nazvaná Colors, tedy jeden z nejnovějších singlů uplynulého týdne. Potom jedna z věcí, která je zase pro mě takovým důkazem toho, jak za prvý čas rychle letí a za druhé, jak muzika, co by takový ten produkt a památník je naprosto věčná. Protože vždycky, až když sepisuju playlist Hard and Heavy a dávám do něj všechny ty letopočty vydání, tak mi dotýká, jak už je to her God dlouho. Mám pocit, jako by to bylo vlastně před pár měsíci či lety, když jsme se tu bavili o Keeperovi trojce, kapely Halloween, tedy desce Keeper of the Seven Keys, The Legacy. Mezi tím už jsme si říkali, že v kapele probíhají diskuze na téma pojďme natočit Keeper of the Seven Keys part 4, které se možná zhmotní v nějakou reálnou desku, anebo se nezhmotní, anebo se o nich muzikanti budou ještě nějakou chvilku radit. Nicméně ta trojka, ze které jsme si hráli, tak vychází už před 21 lety, to se psal rok 2005. No a my se můžeme posunout do let dalších, ještě více do minulosti a můžu zopakovat zase to stejné povídání o tom, jak ten čas letí, protože tenkrát se psal rok 1999, když vycházela deska s poměrně nezvykle dlouhým názvem Metropolis Part 2 Scenes from a Memory. No a samozřejmě, že pod ní nebyl podepsaný nikdo jiný než kapela Dream Theater.

0: Radio B.
1: Je to vždycky pěkné, když se člověk má na co těšit a v případě mnohých kapel z ranku Hard and Heavy, o kterých se tady takhle obvykle v neděli večer bavíme, tak je na co se těšit. Jednou z těch věcí může být třeba to, že se tu bavíme o připravovaných deskách, tou další třeba může být to, že zmiňujeme spekulace, které vždycky po tom týdnu vyplynuly nějak na světlo světa, třeba tím, že některý z muzikantů dal někde nějaký rozhovor a tam propálil něco, co jsme do té doby nevěděli, anebo že si slibujeme, že se teprve začne pracovat na nějaké nové muzice. To je případ náš v tuhle tu chvíli. Nejdřív jsme hráli Dream Theater, tak sami hotovo, odškrtnuto, odehráno a pak jsme připomněli Judith, tuhle tu slavnou píseň kapely A Perfect Circle z roku 2000 z desky Merde Noms. Tak ta právě souvisí s tím třetím jmenovaným příkladem, kdy Perfect Circle se už slyšet nechávají o tom, že na nové muzice již brzy začnou pracovat, protože je nejvyšší čas, aby ten umělecký přetlak byl vypuštěn a aby kapela dala dohromady nějaké nové album. Tak to je v případě Perfect Circle daná věc. Další kapela na playlistu našeho dnešního Hard and Heavy je kapela Letitá, kapela, která už dlouhá léta nejenže hraje, ale taky slaví. Slaví 50 let své existence a to se tedy bavíme o německých Accept. V jejich případě teď v rámci těch oslav 50 let, tak není nutno očekávat úplně nový materiál, ale on do jisté míry úplně nový bude, protože musí logicky znít jinak, než jak to známe z těch starých časů. No a důkazem budiš to, co taky v uplynulém týdnu do světa vyrazilo a vy už jste třeba, pokud koukáte pravidelně na beatový web, si to taky mohli pustit, ale v éteru to ještě nezaznělo. Fast as a Shark, stará dobrá klasika téhleté kapely. Ovšem v podání úplně jiných muzikantů než těch z kapely Accept. Ti, kteří si to tady vzali a přetvořili k obrazu svému, byli Phil Anselmo, byl to Kirk Hammett z Metallica, Billy Sheehan a Mickey D. A když tihle ti čtyři se rozhodnou, že budou hrát muziku kapely Accept, no tak to logicky musí znít úplně jinak. A zní to skvěle, posuďte sami.

0: Rádiu Beat.
1: Accept, respektive ne Accept, ale jejich hvězdní hosté Phil Anselmo, Kirk Hammett, Billy Sheehan a Mickey D a jejich verze Fast as a Shark vzor 2026. Ta je za námi, pak zase jedno takové ohlédnutí za starými časy, a to tedy do té doby, kdy byl Rob Halford tak jakože trošku uražen a nebyl členem kapely Judas Priest a vydával skvělou muziku jako desku Resurrection z roku 2000. Velmi rád se k ní vrací. Maiden Hell je jedna z těch věcí, kterou na ní také najdete. Tak proto jsem ji zařadil do dnešního playlistu. Měl jsem na to trochu chuť. Zapsáno v playlistu máme a máme tam zapsáno i to, čím budeme pokračovat. Je to rok, možná ani necelý rok, kdy jsme si tady v Praze mohli užít velkolepé vystoupení. On to byl vlastně dvojkoncert smíchaný do jednoho koncertu kapely Disturb. Bylo takový svátek fanoušků, řekněme, že toho amerického pojetí new metalu. No a byl to taky den, kdy hasiči v Praze měli podle mě pohotovost, protože ta scéna za mě byla naprosto geniálně vymyšlená, a to po všech stránkách, po všech těch světelných efektech a samozřejmě i po všech těch plamenných efektech, a kdo tam byl, tak ví, že v tom baráku uzavřeném v té O2 aréně za všech těch bezpečnostních opatření, které to vyžaduje a o kterých vlastně ani pořádně nevíme, kolik jich dohromady je, tak se dal udělat koncert, kdy na konci hořelo ale úplně všechno. Disturb tenkrát projeli to svoje turné, pak se zastavili a řekli si, že je čas na vydechnutí a vyhlásili vlastně takovou pauzu, která není ničím omezená, ale je prostě omezená tím, že by rádi muzikanti si nějakým způsobem od té muziky odpočali. Inu, nevydrželo jim to úplně dlouho, protože David Rayman už se zase dere na světlo světa, navštěvuje rozhovory a prozrazuje, že nová vznikající muzika kapely Disturbed fanoušky velmi mile překvapí, zvlášť pokud mají rádi muziku z těch prvních nahrávek, které tenkrát vydávali, protože tam to tak nějak zvukově zapadá úplně nejvíc. Tak na tohleto jsem opravdu velmi zvědav.

0: na beatu.
1: Byly kdysi dávno časy, kdy jsem tak jako vždycky říkal, tak proč kapely slibujete, že se rozpadáte a přestáváte, když nakonec nepřestáváte. Dneska jsem vlastně velmi rád, když tyhle ty, už můžeme říkat, že klasici toho daného žánru nakonec tak úplně nedrží to svoje slovo a týká se to i těch klasiků mladých, protože new metal není úplně muzika z let 70. že jo. To je tady reakce na Disturbed a Inside the Fire, ale vlastně i na Five Finger Death Punch, protože tam je ta situace velmi podobná. My jsme si před týdnem pouštěli ten jeden z nových singlů kapely Five Finger Death Punch a napětě čekáme na to, co se bude dít dál. Je jasný, že se chystá nová deska, to je informace, která už je dávno odtajněna, ale taky třeba se chystá návrat zvukově, tak jako v případě Disturb, někam na začátek. Pokud máte rádi takové ty třeba první tři desky Five Finger Death Punch, tak prý ta nová připravovaná deska se vám bude velmi líbit, protože bude jakoby navazovat na ten styl, zvuk, skládání, náboj a to všechno, co to tenkrát mělo, když byli muzikanti z Five Finger Death Punch takový, řekněme, méně vybouření, než jsou dnes, nebo než jsou na těch posledních nahrávkách. Takhle volně překládám to, co muzikanti i v tom uplynulém týdnu, když právě komentovali vydáním toho nového singlu, který jsme si pouštili před týdnem, tak co prozradili. Jsem taky velmi zvědav, víc k tomu dodávat nebudu, protože víc k tomu v tuhle chvíli nemám, ale jsem velmi zvědav, jak moc se to přiblíží třeba právě tomu zvuku té desky, kterou já osobně, a není to žádný tajemství, mám v té diskografii úplně nejradši, to je ta, za které jsme si hráli. The Wrong Side of Heaven and the Right Side of Hell z roku 2013.

0: Radio Beat.
1: Když se budete bavit s muzikantama, jakože s těma starýma pákama, tak vám vždycky řeknou, že nejtěžší pro kapelu, zvlášť v dnešní době, může být právě to najít si ten svůj typický zvuk a hlas a projev tak, aby fanda, i když nemá naposloucháno, dokázal velmi snadno identifikovat, že to patří té které kapele. V případě dvou, které máme za sebou, tak si myslím, že se to vyvedlo. První byla Maria Brink v sestavě In This Moment s novým singlem Sleeping With The Enemy, tam není o čem, pokud někdo někdy slyšel In This Moment, tak tohle to hned musel vědět, že jsou oni, i když já jsem o tom ještě nestihl vůbec nic říct. No a malý, drobný posun ve zvuku je u té další kapely, která dohrála, ale i tam se dá, myslím, celkem identifikovat, že to byly Butcher Babies. Blame It On The Wind, tedy píseň, která se zároveň dočkala i své animované klipové podoby a lehkého zvukového posunu poté, co Karla Harvicová, druhá zpěvačka téhleté kapely, před nějakým časem řekla, že už na to dlabe a bude se věnovat muzice svojí vlastní, ale přesto je to muzika, kterou rozpoznáte. Máme ji za sebou a posunujeme se dál v tom playlistu uveřejněném na Beatovém webu, Facebooku a Instagramu, kde teď na nás čekají Evergrey.

Grey a hned potom letitá klasika kapely King Diamond. Připomněli jsme album Abigail z roku 87 Arrival, tedy příjezd, ten je právě teď za námi. Jeden takový příjezd je i před námi a tak trošku se to týká King Diamond, protože, a to už taky víte, tak muzikanti z těch starých klasických sestav se dali dokupy, pojmenovali se Lex Legion a na tom zvuku, který vytvářeli pro Kinga Diamonda, tak je poznat, že k němu v minulosti patřila inspirace, že tam je veliká. No a ti chystají na ten příští týden, na pátek 12. vydání debutové desky, kde je doprovází co by bubeník Mickey D, o kterém už tady dneska byla řeč, když jsme hráli Fest the Shark od Accept v té letošní verzi. Zároveň ale si troufnu jednu takovou pozvánku a to je poslech rockerova rána v příštím týdnu, protože právě Mickey D bude hostem a bude mluvit o Lex Legion a budeme si taky pouštět z téhle té nové desky nějakou tu muziku, tak si to zapište do svých notýsků a intimníčků. No a my se posouváme dál v Hard and Heavy, aby jsme stihli odehrát všechno, co jsem si vymyslel, že odehraju, třeba tuhle tu novinku kapely Flotsam and Jetsam.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Heart and Harry na Radio Beat.
2: Novinek je spousta, ale nemělo by se zapomínat i na ty staré věci a oni se dají celkem spojit dohromady, protože uplynulý víkend je přesně takovým tím důkazem putování kapely Anthrax, tady Charlieho Benante po světě, mimo sestavu Pantery, kterou vlastně tvoří taky. Stále si říká, že je host, ale jak víme, ono se to chová, jako by byla Pantera znovu obnovená a vůbec bych to ani Charliemu, ani Zaku Wildovi nevyčítal, protože jsem byl na několika těch koncertech té reunionované sestavy Pantery a myslím si, že oba muzikanti krásně zapadli do toho příběhu a nesnaží se úplně vybočovat, snaží se naopak uctít památku obou panteřích bratrů a dělají to naprosto skvěle. Je otázka, jestli budou muzikanti schopni se nějakým způsobem dohodnout a přenést se před ty diskuze, které vedou fanoušci, ale je evidentní čím dál víc, že ty diskuze vedou i právě členové současné Pantery, jestli by neměla vzniknout taky nějaká nová muzika od Pantery. A jak Zach Wild, který by byl pro, tak i Charlie Benante by byl pro a v rozhovoru potvrzuje, že by si uměl představit, že ten styl bubenický zachová, jako to bylo u Pantery staré, aby z toho nevyčuhoval on příliš, co by Anthraxí bubeník, ale naopak, aby ten ksicht té kapely byl zachován. Jediný, co tomu zatím stojí v cestě, je, že se o tom zatím úplně neporadili ti dva nejdůležitější a tím se myslí Rex Brown a Phil Anselmo, protože ti vlastně jakoby dneska drželi práva a rozhodovací nějaké pravomoci o tom, jestli nějakou novou muziku natočí nebo nenatočí. Ale jak tak čtu ty rozhovory za poslední leta, já mám pocit, že všichni ti muzikanti tak jako dávají najevo, že by si to představit uměli, jenom se asi hledá ten správný moment. Tohle byla samozřejmě Pantera stará, kterou máme za sebou Warner. Když byste chtěli zařazovat na desku, tak zkuste třeba tu, která se jmenuje The Great Southern Tranquille z roku 96. Z roku 2026 je ta následující skladba, pod kterou jsou podepsáni Devil Driver.

beatu. Devil Driver a Dead in the Water, Six Feet Under a Zombie Blood, to jsme nebyli v novinkách, to jsme byli na desce Unborn z roku 2013. No a v novinkách jsme nebyli ani v případě Arch Enemy. Doomsday Machine je z roku 2005 a Nemesis, to byl tenkrát velehit, který byl jednak pilotním singlem a jednak tou věcí, která držela prapor na všech těch koncertech, který tenkrát Arch Enemy, samozřejmě ještě s blondětou Angelou v čele, tak odehrávali napříč celým světem. Tyhle ty tři máme za sebou a ještě nějakou muziku máme před sebou. Zase vlastně dobrá zpráva, pokud byste nechtěli vyčítat kapele Slayer, že ten jejich rozpad nebyl zas tak úplně definitivní. Nebudu vám tady slibovat úplně světový turné, i když kdo ví, do budoucna se může stát cokoliv. Slayer se tenkrát právě kvůli tomu cestování po světě rozpadali vzhledem k bolestem zad a zdravotním komplikacím a říkali, že už nikdy více. Pak se objevilo několik dalších koncertů, které ukazovaly, že to nikdy více tak úplně neplatí. No a teď už je naplánováno celé turné po Jižní Americe kapely Slayer, které má oslavovat 40 let desky Rain in Blood. Tak si ji pojďme připomenout i my tím otvírákem.

Dvě hodiny vám tady v podstatě slibuju hory s horníkama a hlavně spoustu nové muziky, singlů, desek, koncertu a nevím čeho všeho. Tak teď je čas nakonec, v podstatě než se budu loučit, slíbit taky něco úplně jiného, než je muzika. I když vlastně muzika taky, protože i o Testamentce, co si chystá. Zároveň ale taky Chuck Billy chystá svoje memoáry, sepisuje knihu a nechává se slyšet, že teď cítí, že je právě ten správný moment, aby se věnoval taky trošku literatuře, krom té muziky a vydal právě ty memoáry, které slibuje už dlouhá léta. Rise Up a Testament, to máme za sebou, Dark Roots of Earth, tuhle tu desku z roku 2012 jsme dneska připomněli a taky jsme si ji odškrtli v mém seznamu. Škrtat si budeme ještě Ginger, připomeneme I Speak Astronomy a pak si půjdu po svých. Před námi je hodina bez playlistu, respektive ona playlist má, ale vy ho na webu Rádia Beat neuvidíte, to záměrně, abychom nepřekazili to překvapení jak fandům, tak taky muzikantům, protože Petr Koral se chystá zase po roce vytáhnout do éteru speciál Břitva 2025 a představit výsledky. Až se to odehraje, tak později se ten playlist na webu Rádia Beat objeví, teď by to ale byla velká škoda. Pozorně poslouchejte, co přinesl uplynulý rok v české muzice a zvlášť pak ranku Hard and Heavy. Na závěr se těšte na Davyho s Alem, užijte si zbytek Hard and Heavy a já se na vás budu těšit zase příště.

0: nabídlo.
1: Příjemný večer vám od mikrofonu přeje Petr Korál. Začala další hodina dnešního Hard & Heavy a jak už možná někteří z vás vědí, po roce bude opět ve znamení vyhlašování výsledků české rockové ceny Břitva, zaměřené převážně na tvrdší formy rocku, metalu, punku nebo hardcoreu. Výsledky za rok 2025 určilo 39 hlasujících z mnoha magazínů, fanzinů, webzinů či pořadů. Jde o vlastně půlkulatý jubilejní 25. ročník této ankety. Širší výsledky Břitvy 2025 najdete na konci pořadu na webu www.cenybritva.cz. My jsme začali s skladbou Hatecure od skupiny Nahum a to nebyla náhoda, protože jejich album Old World Dead obsadilo 10. místo v kategorii album roku. Teď tedy místo 9. a na něm skončil Necrocock a album Truchlohry. Tak si pustíme také něco z něj, bude to Havárie v Necrococově čtvrtý.

Toto byla skladba od Necrococa z jeho alba Trucho hry, které obsadilo 9. místo v cenách Břitva 2025. Na 8. místě skončila skupina Inoxia Corpora s deskou Králi z Maru. Přejdeme teď ke kategorii objev roku. Tam na 3. místě se umístili Reflections of Karma, 2. místo patří skupině Sughu a 1. místo obsadila skupina Marno. Ta zároveň má 7. místo v hlavní kategorii album roku a 1. místo v kategorii punk a hardcore. Tak pojďme na jejich desku Via Incognita a pustíme si z ní song nazvaný Odpuštění, skupina Marno.

0: na Beatu.
1: Posloucháte Hard and Heavy na rádiu Beat, posloucháte představení výsledků ankety Břitva 2025. Přecházíme ke kategorii neřadové album roku. Třetí místo obsadila reedice debutového alba Caviar Cavalier Clinic. Druhé místo to patří živému albu Hypnos, The Dead Crow Still Burning Black. A první místo obsadil na Troj DVD a MPEG 4 vydaný dokument Světec z pekla, označovaný také jako Chaotikon Petra Štěpána, apoštola československého punku a gotiky. Autory tohoto dokumentu jsou Jan Hrušovský a Jindřich Kom, zvaný RX Támo. Další kategorie minialbum a split a single roku. Třetí místo, společný sedmipalec kapel Sick Sinus Syndrome a Lycanthropy. Druhé místo, minialbum Destroy Autostop značí smrt. A první místo, desetipalec skupiny Bibione Paprika Traumbrötchen. Přecházíme na šesté místo hlavní kategorie album roku. To patří kapele Cult of Fire a desce The One Who Is Made of Smoke. Právě z něj tahám píseň There Is More to Lose.

Out of Fire za námi a před námi vyhlášení dalších kategorií Břitvy 2025, tedy výsledku Břitvy 2025. Kniha roku, třetí místo, převážně fotografická publikace Tři sestry, 40 let pod obraz. Druhé místo, to patří třetímu vydání knihy Bruno Revolticon, poprvé také ve formátu audioknihy. No a na vítězném místě se umístil luxusní čtyřknižní box We Are Obscene Extreme, vydaný k 25. výročí tohoto festivalu. No a když už jsme u festivalu, tak pojďme si projet i výsledky přímo kategorie Festival roku. Třetí místo obsadil Metal Gate Check Dead Fest, konaný na pláži Rybníka v Červeném Kostelci. Druhé místo právě Obscene Extreme v amfiteátru v Trutnově. A první místo, asi nepřekvapivě opět Brutal Assault, který se koná v pevnosti Josefov. Přecházíme na páté místo v kategorii Album roku. Tam se umístil Pan Lynx a jeho Odvrácená strana lesa. Tahám z ní skladbu, která se jmenuje Třetí ucho. Pan Lynx.

0: Bears Week Shake!
1: Hard and Heavy. Nabídu.
2: Anketa Břitva má mnoho kategorií. Jednou z nich je také Medium roku. A vlastně ona má dvě subkategorie. Jedna patří webům. Tam třetí místo obsadil web Echoes. Druhé místo to je Metalopolis a vítězem je Fobia. Medium roku, stanice a pořady. Třetí místo, videopořad On Air, připravovaný pod záštitou Kytar.cz. Druhé místo obsadila Vencova zašívárna, kterou připravuje Venca Votruba. No a na prvním místě je videopořad Sklizeň, který připravují Franta Berry Březina a Petr Cornelius Molec. Další kategorie nese název Firma roku. Třetí místo patří vydavatelství Day After Records. Druhé místo další vydavatel Dead Magoty Productions. A na prvním místě vydavatelská společnost Magic Disc Music. No a vracíme se k albu roku. Už jsme na čtvrtém místě, které obsadila skupina LB a jejich Peculiar. Tady je skladba z něj, která se jmenuje Never Again. Elbe.

0: Radio Beat.
1: Speciální kategorií v cenách Břitva je galerie legend, kam se postupně dostávají různé letité, zkušené a uznávané formace, nejenom z metalu. Letos do galerie legend Břitvy vstupují Andriandově rocková legenda, hlavně 80. a 90. let Garage. Od roku 93 hrající s upraveným názvem Garage, ale vyslovuje se to samozřejmě pořád Garage. Dále do galerie legend bude uveden někdejší specifický kultovní fenomén kolem Vincenta Venery, skupina Svatý Vincent. A jako třetí nový obyvatel galerie legend, death metalová legenda Tortury. Tímto přerušíme vlastně nabídku toho, co se umístilo v albech roku, a vrátíme se hluboko do historie právě k Tortury a jejich debutu When the Memories Are Free z roku 94. Já vám z něj nabízím skladbu The Lost One. Tady je nová death metalová legenda Tortury.

0: Stále posloucháte výsledky cen Břitva 2025. Potěšením roku se stala charitativní trička pro Ukrajinu v produkci Obscene Extreme. Zklamáním roku naopak to, že Otto Klempíř, bývalý člen skupiny JAR, byl jmenován ministrem kultury České republiky. A dostáváme se na stupně vítězů v té hlavní kategorii, tedy album roku. Třetí místo patří skupině Lumen a jejich loňské novinkové desce Amen. Ta současně obsadila i první místo v kategorii rock a crossover. Od Lumen z alba Amen uslyšíte skladbu, která se jmenuje 27, protože oni žádné svoje songy nepojmenovávají, pouze je číslují a postupně už jsou vlastně téměř na 30.
1: Odpovídal jsem jim, jako se odpovídá, přátelům.

0: na Rádiu Beat.
1: Speciální kategorií v břitvách bývá osobnost scény. Tahle kategorie je totiž jako formu ankety konaná pouze jednou za 5 let. Letos to bylo po 4. a průběžné výsledky byly zveřejňovány postupně. Já vám teď představím to pořadí od 10. místo až na nejvyšší příčku. Ten 10. flek patří Jiřímu Sedláčkovi zvanému 10, což je zpěvák skupin Dar Gamble a Trny a žiletky. 9. místo obsadil Ondřej Šmejkal z vydavatelství a nakladatelství Metalgate. 8. místo, to je publicista Petr Cornelius Molec, spojený s magazínem Telepatie, webzinem Fobia a podcastovým pořadem Sklizeň. 7. místo patří vydavateli Pavlu Papagájovi Frimlovi, který je spojen se společností PHR Records. 6. místo, tam najdete publicistu Jana Filipa, zvaného Johan. Jehož články můžete najít ve webzinu Fobia a magazínu Telepatie. 5. místo, tam je Tomáš Řežucha neboli Paramba, baskytarista skupin Pačes, Ipka a dalších, šéfredaktor fanzinu Parambucha a hlavní pořadatel festivalu Prněnská bouře. 4. místo, promotér Tomáš Fiala, ústřední postava agentury Obscure, která stojí mimo jiné i za vítězným festivalem Brutal Assault. 3. místo, Petr Pálenský neboli Poli, zpěvák a kytarista kapel Insania a Polinoir. 2. místo, Miloslav Urbanec neboli Čurby, neodmyslitelně spojený s festivalem Obscene Extreme. No a 1. místo patří publicistovi a vydavateli Františku Březinovi neboli Berimu, což je majitel gramofirmy Magic Disc Music, spolutvůrce pořadu Sklizeň a jeden z autorů píšících do magazínu Telepatie. Pro Berryho to tedy byl mimořádně úspěšný rok, protože v břitvě 2025 tím pádem zaznamenal už 4. triumf nebo spolutriumf. Hluboká gratulace. Kdo skončil na 2. místě v albu roku? Trny a žiletky a jejich počin Je nutné zabít beránka. Uslyšíte z něj píseň Hájemství.

Trnia životky a zároveň druhé místo v kategorii Album roku cen Břitva 2025. No a kdo skončil nejvýše? Kosalist a jejich Two Sons. Zároveň je to první místo v kategorii Metal. Takže další gratulace míří vlastně částečně do Norska, protože jak je známo, Petr Staněk žije dlouhodobě tam, ale jinak Kosalist tvoří čeští muzikanté a album Two Sons je velmi, velmi povedený počin i z mého pohledu, tudíž z něj na úplný konec této třetí hodiny Hard and Heavy vybírám song nazvaný Dabrakar. Tady jsou Kosalist, loučí se s vámi i Petr Korál a příště už se dostaneme zase k něčemu jinému.

0: Radio Beat. Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Klasika s vámi je Davy, no a menší klasika, i když taky klasika, už vlastně víc než 15-letá, 16-letá.
1: Od roku 2005.
0: Takže 20-letá, více než 20-letá klasika, proti mně opět usedl po 14 dnech Al. Ale čau.
1: Čau.
0: Nevyčerpatelná studnice vědomostí a prostě ten archív tvůj, to je neuvěřitelný, jako jo. Ty jsi opět dneska přicházel s tím velkým úsměvem na tváři. Říkal jsi, Davy, ten pořád, co jsme dělali, ten vzpomínací byl tak úspěšný, že si to dneska zopakujeme. Jest tak.
1: No, mě na tom baví i to, že když si třeba tady představíme nějakou kapelu, tak na tobě je vidět, jak prostě šmátráš tý paměti, jak ty kolečka pracují a říkáš si, ty, to jsem měl, to jsem slyšel, to znám.
0: Jako, mě vlastně baví přehrabovat se v té historii, tak jsme takový historici vlastně té muziky, taky pamatujeme jako skutečné věci. Jako. Jasně, ale tak posloucháme to už tak já přes 40 let, ty už to taky posloucháš nějaký pátek, jsi mnohem mladší jak já, ale taky už to posloucháš nějaký pátek. Tak...
1: No, mnohem.
0: Chtěl jsem tě lichotit teďko trošku, jo, samozřejmě všichni vidí, to není pravda, ale...
1: To jenom jako vypadám dobře, ale jinak jsem starý.
0: Jo, dobře, nebudeme rozebírat, tak vypadáme. Spíše se podíváme na to, jak vypadala ta hudební scéna opět před 20 a více lety. Je to tak?
1: No jasně.
0: Dnešní pořad bude zase 20 a více.
1: Co kapela, to příběh.
0: Dobře, tak pojďme na to. Damnation, to je kapela, kterou tady znal podle mě úplně každej, protože měli to charakteristický logo a prodávali se v českých distrech, jako, no. Takže něco málo k Damnation.
1: No přesně, jak jsi řekl, jo, tahleta kapela, myslím si, že kolem toho roku 2000 nastoupila docela ostře, byla v každém českém distru.
0: Ano, časopise.
1: I časopise, jasně. Já si tady nepamatuju, jestli jsem ji viděl někdy naživo, ale každopádně sáhl jsem po jejich třetím albu, které se jmenuje Resist. No a samozřejmě dlouho nic nevydali, ale fungují prý dodnes.
0: Pamatuju, si hráli na Brutalu určitě, jako 100%. To byla ta doba, kdy tyhle ty kapely prostě musely hrát v Čechách, protože v těch distrech byly stejně tak jako Galadriel, že jo?
1: No.
0: Kapela, která prostě tady vlastně, jak bych to řekl, taky jako něčeho dosáhla, něčeho víc než, nebo dosáhla určitého stupně vyhlasu, na který se spousta těch kapel chtěla dostat.
1: V rámci českého, slovenského undergroundu.
0: Přesně.
1: Absolutně. To vlastně souvisí i s tím dalším. Budeme si hrát Bizarro v Brutality, což asi není tak v úzovkách slavná kapela jako Galadriel.
0: Ale taky se jim dostalo redicí, jako demo redicí.
1: Určitě. Měli určitý dosah v těch 90. letech a jsem rád, že tady můžeme zase ne, že představit, ale spíš na ně zaspomínat.
0: Oprášit.
1: Přičemž ta Galadriel by měly být stále funkční. Zase nějakou dobu nic nevydali, ale jako...
0: No prostě zaspomínáme.
1: Prostě se vzpomínáme.
0: Na hezký roky. Tak jdeme na to.

0: Tak to byli Slováci Galadriel a Slováci Bizarro Brutality. My jsme vzpomínali na roky minulé, kdy vlastně se ještě přetáčely kazety na verzatelkách, což je prostě, jako víš co, je to prostě hřeje. Jako
1: když došly baterky v kazeťáku, tak...
0: No to ne, no tak ve Walkmanu si měl vždycky ty dvě tuškovky, nechtěl si si jako vybít, že jo, přetáčením nesmyslným.
1: Přesně,
0: takže si vzal prostě tu verzatelku a prostě si jel, že jo. Ti movitější měli nabíjecí baterky už tenkrát. My chudí, z chudých rodin, z nízkých sociálních poměrů jsme si vlastně baterky kupovali a potom jsme je... Mlátili jsme do nich, rozumíš, aby se oživili nebo aby ještě chvilku potom hráli.
1: To se dělalo i s těma špalkama, že jo?
0: S jakýma špalkama?
1: No to byly vlastně ty obrovský náboje nebo baterky, které byly v kazeťáku klasickém, když se to chtěl...
0: Jo, s buřtama, myslíš.
1: Buřtama, no.
0: Buřtama, no jasně, já musel se také v ohranu stolu pomlátit a oni ještě potom chvilku jako fungovali.
1: A bylo to přetáčení, že jo?
0: Nechápu, jaká chemická reakce tam mohla vzniknout tím, že to jako do toho řezal, jako jo, ale prostě... Potom to ještě chvilku šlo. Takže všichni vyndavali z těch Walkmanů ty omlácený baterky. Prostě to byla neuvěřitelná doba. Kalenny Circle, to je taky kapela, která tenkrát udělala obrovský jako kariéru, bych řekl možná. Fungují do dneška vůbec?
1: No, už nehrají, ale já jsem tady té kapele chtěl říct, že jsem na ně natrefil opravdu na začátku jejich dráhy. To znamená kolem roku... Nebo kolem roku. V roce 95 vyšlo jejich demo Love Lorn a to je vlastně ještě takový, skoro bych řekl, doom death metal a já jsem si to opravdu s nimi spojil a to byla doba, kdy já jsem v tom doom deathu jako hodně jel, že jsem kupoval vlastně všechno.
0: Mm-hmm.
1: No a pak jsem o té kaple dlouho neslyšel, nebo dlouho. Když už pak vydali svoji druhou nebo třetí desku, tak já jsem zjistil, jak se posunuli, že hráli vlastně takový melodický, ale už mnohem tvrdší death metal, že?
0: Mm-hmm.
1: A docela jako se dostali daleko.
0: Právě jako, ty udělali tenkrát jako docela kariéru.
1: No, ale já jsem opravdu teďko, pustíme si dvě ukázky z toho prvního dema, možná, že posluchači, jestli tu starou tvorbu úplně neznají, tak budou koukat.

0: Co si budeme vyprávět? Naše díly se stávají pozitivnějšími v momentě, kdy vzpomínáme. My máme samozřejmě radu, že si to ještě pamatujeme, to je první věc. Druhá věc je, my vzpomínáme rádi, protože to byla doba, kdy nás nic nebolelo. Rozumí? Nic nás netrápilo. Jo, prostě byla to doba toho našeho mládí a dospívání, která vlastně byla prostě nádherná. Nebo já jsem aspoň nádherný dospívání měl. Žádný traumata, prostě jako doma nic, prostě bylo to příjemný, hltal si jenom muziku, zajímala tě vlastně jenom muzika, všechno se točilo kolem muziky. Vlastně i ty holky, jako pokud to nebylo na koncertě, tak si vlastně ani neměl kde potkat. Protože prostě ses nevyskytoval nikde jinde než u kytary, nebo někde ve zkušebnách, nebo někde na koncertech prostě. A do toho ty vzpomínky na to přetáčení, jako na to bouchání těch tuškových baterií, jo.
1: No
0: já na to nespomněl snad jako 30 let.
1: A mě třeba jako fascinuje i to, jak ještě nebyl internet, tak se nám ta, nebo aspoň mně se ta scéna zdála mnohem jako menší. Mm-hmm. To znamená, že v podstatě člověk skoro všechno měl a měl jako maximální přehled. To znamená, že když jako něco vyšlo...
0: Tak si věděl, že to vyjde.
1: Tak prostě člověk potom hned šel a hned si to koupil a hned se na to... Nebo i těšil se na to, že si to koupí.
0: Jako takhle, jo. Byla v distrech spousta věcí, hlavně těch kazetových, který se jako fakt tradovali.
1: Jo, to jo.
0: Který se jako... Tam si úplně jako neproniknul, jo. Ale vždycky je pravda, že prostě ty výprodeje, když byly za těch 30 korun, tak já jsem si třeba nabral jako 10 těch kazet. Jo, jasně, zaujeli tě z toho potom dvě, protože zbytek byl noisecore, to ještě tenkrát jelo, že jo. Noisecore, ty brutální grindcore prostě a ten Braigl, když to řeknu takhle. Ale vždycky z těch 10 třeba 4-5 bylo jako super. A dneska si říkáš, to byly zásadní nahrávky, ale přitom to byl ten xeroxovaný obal, že jo. Ale už 158. kopie, jako jo, prostě. Do toho ta nahraná kazeta. A to jsou tak krásné nostalgické vzpomínky. Samozřejmě, že nás oslovovaly věci jako Dead Obituary, Cannibal. Jasně, to jsme jeli všichni, že jo. Ale k tomu jsem měl ještě tu přidanou hodnotu těch neznámých kapel, nebo mě to aspoň vždycky zajímalo a vím, že tebe taky. Objevovat vlastně něco novýho. Pojďme na další. Já jsem si to doteďka nevšiml. Takže pojďme, co si dáme.
1: Tak zase návrat na Slovensko do roku 1997. A to byla doba, kdy Morgaine vydali svoje druhé demo, nebo druhé ípko, a já jsem vybral hitovku Stairs, což je jako za mě totální hitovka, možná asi jedna z nejslavnějších písní tohleté kapely, která už nehraje. Mm-hmm. No a potom David Forgotten Silence z jejich prvního dema posléze alba.
0: Jasně.
1: Vůbec jsem neviděl, že tam ty Forgotten.
0: Jako projel jsem si pleják, viděl jsem Bizarro Brutality, Kalinis Circle, jako jo, Maniac Butcher, ale vůbec jsem jako ty Forgotten Silence jsem úplně přehlíd.
1: Ale jako to, jako opravdu tohleto první demo poslouchat, vlastně jak Krusty udělal ten brutální vokál, to je prostě totální šílenost, jako.
0: Hele, prostě zazpomínám.
1: Pak už to nebylo, že jo?
0: Jasně, no. Tohle je prostě bomba. Takže Morgaine a Forgotten Silence.

0: Rádio Beat.
1: Jdeme do finále dnešní poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Ale dneska jsi mi udělal opravdu radost, jako fakt radost. Kolikrát si člověk říká, víš, ani bys to jako vlastně nezařadil, protože kolikrát ty věci nemají tak dobrou zvukovou kvalitu, jako mají ty dneska, nebo v porovnání s dneškem. Není to tak, prostě ta doba je jinde, ta muzika se hrála prostě jiná, stavili se za sebe jiný tóny, prostě bylo to jiný a mě udělá opravdu velkou radost, když to doneseš, nebo když já to vytáhnu a prostě dám to do toho vysílání a já pak sedím tady v tom studiu, když to hraje a vlastně se usmíváš, protože je to hrozně příjemný. Nový kapely jsou taky skvělý, ale tady k tomu se nám přesně vážou ty vzpomínky, takže děkuju ti moc, že jsme dneska mohli zaspomínat. A teď budeš vzpomínat, vlastně my si budeme dávat Maniac Butcher. Já jsem teď jsem říkal, že si musím vytáhnout to jejich první demo, které ještě bylo death metalový, že jo.
2: Immortal Death, že jo.
1: No. A jsem říkal, že si ho vytáhnu a že si ho fakt si pustím, protože někdo ho dával na Facebook, jakože fotku, že taky vzpomíná, tak jsem říkal, ha, já musím taky. A my si zrovna Maniac Butcher teďko dáme na závěr dneska.
2: Alba Černá krev. Davy, už to bylo čtvrté CDčko, ale rok 1998.
1: A to tenkrát takže... oni to tam sypali, že jo, to bylo jako neskutečný.
2: No. Období Nagána.
1: Ano, období Nagána.
2: No. No a Eclipse, to je vlastně, nebo byl tehdy projekt dvou Finů. A to je v podstatě i to, co jsi ty zmiňoval, jo. Na nějakém festiáku jsem přišel a viděl jsem krásný zasněžený obal, tak jsem ukázal na tu kazetu, že si ji vezmu. Koupil jsem si kazetu úplně neznámý finský kapel Eclipse.
1: Aha, a dobrý, ne? Když ji po jako, 30 letech nebo 20 letech tady jako vytáhneš jako do vysílání.
2: 96, no.
1: Ty jo, to je prostě jako 30 let, jako rozumíš, to je neskutečný.
2: Nic jiného nevydali.
1: Ale... Já ti děkuju za dnešní vzpomínkový pořad. Doufám, že se vám to líbilo. No a my se spolu uvidíme za 14 dnů, klasika. No a my se spolu, vážení posluchači, uslyšíme příští týden. Takže loučí se Al.
2: Čau, mějte se super.
1: A loučím se i já, tedy David.

0: Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer a dobrou chuť, pokud právě večeříte. A pokud opravdu právě večeříte, tak to koukejte rychle dojíst, neboť začíná depozitář popmuzea, hodina pokleslé hudby a plytkého průvodního slova. V tom dnešním díle ještě jednou využiji privilej představit zde aktuální aktivitu našeho hudebně zábavného okrašlovacího spolku. Tou je výstava s názvem Schillingrovi Taková normální rodinka, kterou si u nás můžete prohlédnout do konce června a pak ještě většinu září. Už jsem tady z ní nedávno těžil, ale protože výstava pojednává o celém schillingrovském rodinném klanu, ponecháme teď stranou Jirku a dnešní depozitář zaměříme na Milana Schillingra. Má to ještě jednu příčinu. Milan Schillinger po bratrově smrti několik let působil v kapele, která v 80. letech minulého století odvedla na českých rockových lánech velmi slušnou práci. Nikdy jsem ji tu nehrál a vlastně se docela divím proč. A která to je?

0: Ahoj!
1: Depozitář Pop muzea na rádiu Beat.
2: V březnu 1983 se v týdeníku Mladý svět objevila notička tohoto znění. Pavlem Rotem opuštěné místo ve skupině Projektil převzal Milan Schillinger, jehož dosud na deskách doprovázela skupina Františka Ringo Čecha. Bylo to necelé dva roky po Jiřího smrti. Duben 1981 postavil osiřelé hudebníky před zásadní otázku. Jak dál bez hlasu a tváře kapely? Proběhlo několik pokusů vzít jiného zpěváka, ale realita byla jiná. V létě 1981 skupina přestala existovat. Milan Schillinger se ocitl muzikantsky bezprizorný. Realizoval se ve studiovém projektu strýce Ringa, druhým pilířem týmu, který na albu Ringo 83, dnes zcela zapomenutém, pracoval, byl zpěvák Jiří Hop, kandidát uprázdněného postu po Jiřím Schillingerovi. Ten zároveň zpíval s hardrockovou skupinou Projektil a jednoho dne roku 1983 do ní Milana přitáhl. Na tom albu, o kterém byla před chvílí řeč, Milan zpíval jednu písničku svého bratra. Ta teď následuje.
3: Nazdar Žandováci a přilehlí. Ahoj horní Poličané. Čau, čau. Skupina Projektil přijela za váma. A jak to tak bývá, že? A poslechte si první písničku od nás a tu písničku jistě znáte ze singlu již jmenované skupiny Projektil. To jsme my. No, teď si dáme další písničku, tu znáte určitě z dlouhrající desky, tu jsme natočili s Frantou Čechem. Ta písnička se jmenuje Stavro!

0: Díky.
1: No, to byla Stavrosný Archos.
2: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
3: Projektil byla taková zvláštní kapela. Ne žádná okresní šmíra, ale první liga taky ne. Sice pod agenturou, takže hudebníci vlastnili kýžené razítko v občance, jenže ne na nějaké velké uživení. Projektil měl navíc údajně pech, že trůnil na některém z dobových seznamů nedoporučených kapel. Musím říci, že téhle historce, která proběhla už na konci 80. let právě v Mladém světě, příliš nevěřím, ale Jaromír Tůma, který tam propíchl, ten seznam údajně taky viděl. Pojďme ale zpátky na koncert.
1: Teďka vám chci říct takovou pěknou věc. Hádejte, proč nás nevidíte. Co? Nevidíte, co? A to je právě to, co dělá náš pořad zajímavým. To, že nás diváci nevidí, protože my ve skutečnosti vypadáme docela pěkně. Takhle si myslíte, vidíte jenom obrysy, vnímáte, říkáte si to, co to je asi. No, nakonec, není důležitý nás vidět, je důležité nás slyšet. Takže my si dáme písničku o tom, co všichni rádi dostáváme. Co to je, to asi víte, je to dárek.
4: Dlouhý čas jsem chodil zcela sám. Nepříjemným zvukům města tvrdě ponechal. Pak jsem dostal

0: v přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: Když přijdete k nám na výstavu, uvidíte na ní mimo jiné krabici se studiovým pásem. Obsahuje rozhlasovou nahrávku následující písničky, která tehdy vyšla i na singlu. My si ji ale dáme live.
2: Teď si dáme další písničku, tu určitě znáte ze všech možných sdělovacích prostředků. Je to písnička, která je docela hezká. Snad se vám bude taky líbit, vy taky znáte, takže si ji s náma zaspíváte, že? Ne, tak nic. Třešňová nálada.

0: depozitář Popmuzea na rádiu B.
1: Teď ještě jedna písnička z alba Ringo 83. Je to jediný cover dnešního depozitáře. Originál pochází od švýcarské, tehdy celkem i u nás známé a oblíbené kapely Krokus.
2: Tak to vidíte. Co? Jaká je nálada? Třešňová anebo štyřková? Třešňová, že? Já vám teda něco řeknu o kapele, vy nás zřejmě asi neznáte a nám praskla struna. Takže já vám řeknu jenom pár slov. Skupina Projektil existuje asi zhruba 5 let, z toho 2 roky nic nedělala, jenom se válela. A 3 roky začala něco dělat, takže se přestala válet. Za ty 3 roky jsme stihli něco, něco málo, něco ne, něco jo. Z toho, co jsme stihli, to byl festival Feneser, kde jsme získali slušnou cenu. No, byla slušná. Hezká holka to byla. A pak jsme získali taky místo v Hitčarádě, dokonce 2. místo celoroční, 3. skupina roku jsme byli vyhlášeni a tak dále, já to nebudu všechno, no, to všechno hlavně. Pak jsme natočili několik desek gramofonových, asi je máte doma, možná, že používáte ráno k snídani pod kakao. Je to... Není to tak? Jedna z nich je teda LP deska s Františkem Ringo Čekem, kterou jsme točili minule. Na konci této desky do kotouče je písnička, která se zužuje ke středu, to je tam ta díra, jak se to strká na ten špunt. A ta písnička má název Lásky Cloud.

0: Tak to byl Clown lásky, nebo chcete-li lásky Clown.
1: Depozitář Pop muzea na Rádiu Beat.
2: Naše nahrávka pochází z roku 1984 z obce Horní Police. Pravděpodobně se jedná o Horní Polici u Žandova na Českolipsku. Což je docela zajímavé, protože obec znám docela dobře a vůbec mě nenapadá, kde by se ten koncert mohl odehrát. Asi se nejednalo o žádnou tancovačku, neboť z některých proslovů mezi písničkami je zjevné, že publikum na koncertě sedělo. Takže znovu do Police.

0: jak,
1: no, ztratí se lecos, že? Ale my teď ani ztrácet nebudem. Vy možná ztratíte teď hlasivky. Protože kdo se nepřidá, je baba z Keta. Vy vám znáte horší nadávky? Já taky, ale ty tady nemůžu říkat. No, písnička pochází z Lichnice, z okolí Lichnice. Řádil tam kdysi muž a tomu muži říkali, protože tam jsou železní hory, muž se železní hor. Takže Franta Čech složil písničku Ivan Sekera hudbu.
0: Muž se železní hor! A vy budete zpívat holary!

0: Holari, jo. To je krásná konstanta tyrolská Holari, jo. Že?
1: Beatová archeologie v přímém přenosu na rádiu Beat.
2: Je velká škoda, že záznam není kompletní, neboť počítám, že v druhé půlce mohly znít i nějaké písničky ze zemětřesení. Takhle bohužel končí následující skladbou Bohudíky zrovna tou, kterou napsal a zpíval Milan Schillinger.
0: No, dáme si poslední písničku této půlky, po přestávce se setkáme znova a ta písnička hovoří o dívce, která má takový klasický český jméno. Hádejte, který? Luli, Luli!

0: Takže na chvilku ahoj a po přestávce zase.
1: Depozitář Pop muzea na rádiu B.
2: Abychom si naši zprávu o skupině Projektil doplnili, vezmeme si k ruce některé rozhlasové nahrávky. Částečně jsou zpřístupněné na sběrném albu Zpátky do zahrady ticha, které vyšlo v předposledním roce minulého století a dnes je úspěšně zapomenuté. Ale hned ta první s názvem V telefonní budce nevyšla nikdy a nikde.

0: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
1: Milan Schillinger odešel z projektilu někdy v půlce 80. let. Později to nějak nerozpatlával, tudíž nevím, jestli poslední dvě písničky dnešního depozitáře ještě nahrával. Existuje ale mnoho dobrých důvodů pro kladnou odpověď.

tak si dojel tu svou velkou cenu snahy. Lidi umějí být nevšímaví, dívají se jinak, už

jen se spakalit na stupící slávy, pouští levný stříbro zapomnění. Už jsou natočený

0: depozitář Pop muzea na rádiu Beat.
1: Co dělá váš kolega Milan Schillinger? Ptal se na jaře 1988 Jaromír Tůma v Mladém světě šéfa projektilu Ivana Sekyry. Čerpá vodu někde u vodních zdrojů, ale občas si slibujeme, že spolu něco zkusíme, opáčil Sekyra. V podstatě to byla pravda, až na tu poslední větu. Každopádně už spolu nikdy nic neudělali. A to je pro dnešek všechno. Mějte se, jak uznáte za vhodné, a za 14 dní opět na značkách.
0: Radio B. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

dělat, že ukážu ti cestu. A dělat, že ukážu ti cestu. Je zvláštní tě poslouchat.